0: nebo peníze na vybavení ordinací. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Komunisté si zvolili nového šéfa, bude jim dosavadní mluvčí strany, volební lídr Stačilo v loňských podzimních volbách do sněmovny v Pardubickém kraji Roman Roun. Porazil místopředsedu strany Milana Krajčů. Komunisté rozhodovali na uzavřeném jednání sjezdu, který se konal v pražském hotelu. Loučící se konečná se dočkala ovací. Zima se silničářům pěkně prodražila. Cestáři v Libereckém kraji utratili nejvíc peněz za posledních 10 let. Náměstek tamního hejtmana Daniel David přesto říká, že to byla zima průměrná.
2: Počet zásahových dní byl zhruba asi o 10 méně, než bylo v loňské sezóně. Za to jsme však vysypali víc posypového materiálu a soli. Letošní zima proběhla tak, že jsme nezaznamenali nějaké výrazné stížnosti na kvalitu zimní údržby, což oproti předchozím zimám je také výrazný pokrok.
1: Více než 800 cestujících spalo ve francouzských rychlovlacích TGV. Vlaky na trase z Paříže do Lyonu měly totiž poruchu a uvízly na trati. Nikdo nebyl evakuován a cesta mezi francouzskými městy, která za běžných okolností trvá kolem 2,5 hodiny, se protáhla na skoro 16 hodin. Píše o tom deník Le Figaro. Kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Na stupně vítězů se ve slalomu prosadila poprvé v kariéře. Fotbalisté Paris Saint-Germain porazili ve finále Ligy mistrů Arsenal 4-3 na penalty a jako teprve druhý tým v moderní éře soutěže obhájili trofej. A přidám i počasí. Zítra bude zpočátku polojasno, pak přijdou mraky, přehánky a bouřky. Na Moravě tolik deště nebude. Teploty naměříme mezi 24 a 28 stupni. Hezkou neděli přeje Iva Horáková.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

celý srdce žádá, tuhle zábavu já znám. Pár týdnů je vlídna, pak náhle se zblázní, zbudou jenom slova prázdný, více s ní neshledám.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště

pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru a

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlavě tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jsou tu zprávy a Iva Horáková. Česká vláda zatím zůstane tak, jak je. Premiér Andrej Babiš odmítá personální změny. Výměny ministrů označuje za nesmysl. Uskutečnit by se podle něho mohly až po ročním zhodnocení práce členů kabinetu ANO, SPD a motoristů. Babiš se na sobotní akci úřadu vlády Strakovka žije zemědělstvím taky vyjádřil před novináři ke vztahům s prezidentem Petrem Pavlem. Nechtěl ale odpovědět na dotaz, zda je ještě možná účast hlavy státu na červencovém summitu NATO v Ankaře. Základní škola Bobrová na Žďársku je plná malých včelařů. Včelařský kroužek tu právě oslavil 20 let své existence. Vznikl spíš náhodou ze včelího roje, usazeného v zahradě jedné z učitelek. Zakladatelka kroužku Ivana Řezničková na to vzpomíná do dneška.
1: Tak se na mě jako na včelaře obrátila, ale já jsem byla začínající včelař. Jestli bych s tím něco neudělala, že už tam visí a že jí ho je líto, tak jsme ho sebrali, ten roj, a usadili do toho přírodovědného kroužku. Postupně přírodovědný zanikl a zůstali jsme my včelaři.
0: V minulosti vyhrály děti z kroužku z Bobrové na Žďársku několik soutěží a před dvěma lety získali i pohár ministra zemědělství. Kvůli velkému zájmu už jsou na škole dvě včelařské party, které přibližně za 2 týdny čeká první letošní stáčení medu. Ročně ho získají i 100 kilo. Vraždu ženy v bytovém domě vyšetřuje policie v Havířově na Karvinsku. Na síti X uvedla, že na ni zaútočil soused. Muže policisté zadrželi. Tragédie se stala odpoledne. Blesk píše o hororovém scénáři. Problémový soused měl ženu napadnout, když se vracela domů se svou rodinou, manželem a dítětem. Pachatel ženu natlačil do jejího bytu, kde následně přišla o život. Přivolaní policisté zasahovali ve chvíli, kdy muž ještě ženu stále napadal. Oběti už ale nebylo pomoci. Průměrná mzda v soukromém sektoru vyjádřená v eurech se v Česku letos meziročně zvýšila o 9%. V přepočtu je bez pár korun 50 tisíc korun. Růst patřil k nejrychlejším ve středoevropském regionu. Ze sousedních zemí pobírají nejvyšší mzdy Rakušané letos v průměru 133 tisíc korun, což je meziročně o 10% víc. Americké detenční centrum v New Jersey zažívá brutální střety kvůli hromadné hladovce stovek imigrantů. Federální agenti tvrdě zasahli proti demonstrantům, kteří podporují vězněné uprchlíky. Nejvyšší imigrační šéf Tom Homan hrozí nuceným krmením vězňů.
2: Jedná se o soukromou věznici, funguje na základě komerčního kontraktu pro potřeby imigračního úřadu. Protesty a hladovka se týkají nehumánního zacházení. Uvěznění imigranti dostávají zkažené jídlo. Dozorci ignorují vážné zdravotní stavy. V zařízení se šíří nemoci, jako je nebezpečná chřipka, záněty spojivek a infekce močových cest. Trýznivá situace ve věznici se přesunula už i za brány centra. Tam vězně podporují stovky demonstrantů. Imigrační agenti na rozehnání davu použili slzný plyn. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Americká tenistka Coco Gauffová na Roland Garros skončí, titul neobhájí. Čtvrtá hráčka světového žebříčku totiž ve třetím kole prohrála s Anastázií Potapovovou z Rakouska. 22-letá Gauffová s bývalou ruskou reprezentantkou prohrála za 2 hodiny a 39 minut. Gauffová v Paříži usilovala o třetí grandslamový triumf. Vedle loňského French Open ovládla už před 3 lety US Open. A přidám i počasí. Zítra, tedy v neděli, tedy v poslední květnový den, bude zpočátku polojasno, pak ale přibudou mraky, přehánky a bouřky. Na Moravě tolik deště nebude. Teploty vyšplhají mezi 24 a 28 stupňů Celsia. Hezký víkend přeje Iva Horáková.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

kreslí smích, ten obraz píseň zpívá pojednou, stíny na kopcích, ticho hnízd

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko, rozbité vázy ze tvých

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve čtyři.
1: Se zprávami je tu Iva Horáková. Jihozápad Čech odpoledne zasahly první bouřky. Výstraha meteorologů pro Čechy a část Moravy platí pro oba víkendové dny. Doprovázet bouřky může krupobytí, přívalový déšť i silný vítr o rychlosti přes 70 km za hodinu. Vyplývá to z výstrahy. V deštích může hlavně v neděli místy spadnout až 30 mm srážek, tedy 30 litrů na metr čtvereční. V důsledku silného větru vyjížděli v sobotu odpoledne hasiči na západě Čech k téměř 20 technickým zásahům, zejména k odstranění stromů. Padající strom na Domažlicku zranil ženu. Kolem vraždy tříleté Viktorky bude jasněji do konce června. Právě v této lhůtě zveřejní výsledky šetření ministr spravedlnosti Tejc, řekl to na Nově. Tejc už prý má zprávy o možných pochybeních, ale nechce být zatím konkrétní. Podle Tejce je nutné změnit přístup tak, aby soudci měli v rizikových případech více informací. Pak by lépe rozhodovali. Tříletou dívku měl zavraždit její otec v březnu v pražském Braníku. Dítě žilo původně u pěstounů. Soud ho podle médií předal biologickým rodičům. A to i přesto, že věděl, že se otec potýká s psychickými problémy a drogami. Sokolov marně schání lékaře do vznikající polikliniky. Přestavba bývalé hygienické stanice za skoro 70 milionů korun přitom skončí už na podzim. Většinu prací platí Evropská unie jako kompenzaci za útlum těžby.
2: Město zatím pronajalo jen necelou polovinu z 12 chystaných ordinací. O rozvolnění podmínek ale neuvažuje. Prioritou zůstává sehnat nové lékaře a ulehčit tak těm, co v Sokolově pracují a jsou totálně přetížení. Noví doktoři mají nárok také na další pobídky, ať už od města nebo Karlovarského kraje. Jde o nájemní byty, stavební pozemky nebo peníze na vybavení ordinací. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Komunisté si zvolili nového šéfa, bude jim dosavadní mluvčí strany volební lídr Stačilo v loňských podzimních volbách do sněmovny v Pardubickém kraji Roman Roun. Porazil místopředsedu strany Milana Krajču. Komunisté rozhodovali na uzavřeném jednání sjezdu, který se konal v pražském hotelu. Loučící se konečná se dočkala ovací. Zima se silničářům pěkně prodražila. Cestáři v Libereckém kraji utratili nejvíc peněz za posledních 10 let. Náměstek tamního hejtmana Daniel David přesto říká, že to byla zima průměrná.
3: Počet zásahových dní byl zhruba asi o 10 méně, než bylo v loňské sezóně. Za to jsme však vysypali víc posypového materiálu a soli. Letošní zima proběhla tak, že jsme nezaznamenali nějaké výrazné stížnosti na kvalitu zimní údržby, což oproti předchozím zimám je také výrazný pokrok.
1: Více než 800 cestujících spalo ve francouzských rychlovlacích TGV. Vlaky na trase z Paříže do Lyonu měly totiž poruchu a uvízly na trati. Nikdo nebyl evakuován a cesta mezi francouzskými městy, která za běžných okolností trvá kolem 2,5 hodiny, se protáhla na skoro 16 hodin. Píše o tom deník Le Figaro. Kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Na stupně vítězů se ve slalomu prosadila poprvé v kariéře. Fotbalisté Paris Saint-Germain porazili ve finále Ligy mistrů Arsenal 4-3 na penalty a jako teprve druhý tým v moderní éře soutěže obhájili trofej. A přidám i počasí. Zítra bude zpočátku polojasno, pak přijdou mraky, přehánky a bouřky. Na Moravě tolik deště nebude. Teploty naměříme mezi 24 a 28 stupni. Hezkou neděli přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

a vězeň mívá elbum říš a křižák štít a na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klaun,

jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Ty víš, jak dokáže pálit cich, co jednou provždycky na tebe vtisk. Ovál dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřívaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

kuchyně, kyne tma v kotli údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně vyrá.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v pět.
1: Jsou tu zprávy a Iva Horáková. Česká vláda zatím zůstane tak, jak je. Premiér Andrej Babiš odmítá personální změny. Výměny ministrů označuje za nesmysl. Uskutečnit by se podle něho mohly až po ročním zhodnocení práce členů kabinetu ANO, SPD a motoristů. Babiš se na sobotní akci úřadu vlády Strakovka žije zemědělstvím taky vyjádřil před novináři ke vztahům s prezidentem Petrem Pavlem. Nechtěl ale odpovědět na dotaz, zda je ještě možná účast hlavy státu na červencovém summitu NATO v Ankaře. Základní škola Bobrová na Žďársku je plná malých včelařů. Včelařský kroužek tu právě oslavil 20 let své existence. Vznikl spíš náhodou ze včelího roje, usazeného v zahradě jedné z učitelek. Zakladatelka kroužku Ivana Řezničková na to vzpomíná do dneška.
2: Tak se na mě jako na včelaře obrátila, ale já jsem byla začínající včelař. Jestli bych s tím něco neudělala, že už tam visí a že jí ho je líto, tak jsme ho sebrali, ten roj, a usadili do toho přírodovědného kroužku. Postupně přírodovědný zanikl a zůstali jsme my včelaři.
1: V minulosti vyhráli děti z kroužku z Bobrové na Žďársku několik soutěží a před dvěma lety získali i pohár ministra zemědělství. Kvůli velkému zájmu už jsou na škole dvě včelařské party, které přibližně za dva týdny čeká první letošní stáčení medu. Ročně ho získají i 100 kilo. Vraždu ženy v bytovém domě vyšetřuje policie v Havířově na Karvinsku. Na síti X uvedla, že na ni zaútočil soused. Muže policisté zadrželi. Tragédie se stala odpoledne. Blesk píše o hororovém scénáři. Problémový soused měl ženu napadnout, když se vracela domů se svou rodinou, manželem a dítětem. Pachatel ženu natlačil do jejího bytu, kde následně přišla o život. Přivolaní policisté zasahovali ve chvíli, kdy muž ještě ženu stále napadal. Oběti už ale nebylo pomoci. Průměrná mzda v soukromém sektoru vyjádřená v eurech se v Česku letos meziročně zvýšila o 9%. V přepočtu je bez pár korun 50 tisíc korun. Růst patřil k nejrychlejším ve středoevropském regionu. Ze sousedních zemí pobírají nejvyšší mzdy Rakušané letos v průměru 133 tisíc korun, což je meziročně o 10% víc. Americké detenční centrum v New Jersey zažívá brutální střety kvůli hromadné hladovce stovek imigrantů. Federální agenti tvrdě zasahli proti demonstrantům, kteří podporují vězněné uprchlíky. Nejvyšší imigrační šéf Tom Homan hrozí nuceným krmením vězňů.
3: Jedná se o soukromou věznici, funguje na základě komerčního kontraktu pro potřeby imigračního úřadu. Protesty a hladovka se týkají nehumánního zacházení. Uvěznění imigranti dostávají zkažené jídlo. Dozorci ignorují vážné zdravotní stavy. V zařízení se šíří nemoci, jako je nebezpečná chřipka, záněty spojivek a infekce močových cest. Trýznivá situace ve věznici se přesunula už i za brány centra. Tam vězně podporují stovky demonstrantů. Imigrační agenti na rozehnání davu použili slzný plyn. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Americká tenistka Coco Gauffová na Roland Garros skončí, titul neobhájí. Čtvrtá hráčka světového žebříčku totiž ve třetím kole prohrála s Anastázií Potapovovou z Rakouska. 22-letá Gauffová s bývalou ruskou reprezentantkou prohrála za 2 hodiny a 39 minut. Gauffová v Paříži usilovala o třetí grandslamový triumf. Vedle loňského French Open ovládla už před 3 lety US Open. A přidám i počasí. Zítra, tedy v neděli, tedy v poslední květnový den, bude zpočátku polojasno, pak ale přibudou mraky, přehánky a bouřky. Na Moravě tolik deště nebude. Teploty vyšplhají mezi 24 a 28 stupňů Celsia. Hezký víkend přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj bože, krásno, tak...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšná jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Sedněte si ke mně, napříjte se, pak vám bude líp, fakt, líp.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Naše první lásky jsou jako báby bez zubé. Jako báby bez zubé, když olizují cukrlátka. Naše první lásky jsou jako báby bez zubé. Jako báby bez zubé, když olizují cukrlátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Pejsek zaštěká, už mu na nos dají náhubek. Misku guláše mu podstrčí a zaríglují vrátka. Člověk zaštěká a už mu dají náhubek. Misku guláše mu podstrčí a zaríglují vrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, no to jsem zvědav, jak ti bude, až ti roku přibude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, věř mi, že už tu všecko kdysi bylo a zase bude. A když není co do huby, tak se bije na buben. Špejle z jitrnice předělávají na párátka. A když není co do huby, tak se bije na buben. Špejle z jitrnice předělávají na mávátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tolik trubačů a hasičmajstrů dulo do trubek. Až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Tolik trubačů a hasičmajstrů dulo do trubek. Až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Jen se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, no to jsem zvědav, jak to bude, až ti roku přibude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, věř mi, že všechno už tu kdysi bylo a zase bude.

0: na bedně od whisky.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Se zprávami je tu Iva Horáková. Jihozápad Čech odpoledne zasahly první bouřky. Výstraha meteorologů pro Čechy a část Moravy platí pro oba víkendové dny. Doprovázet bouřky může krupobytí, přívalový déšť i silný vítr o rychlosti přes 70 km za hodinu. Vyplývá to z výstrahy. V deštích může hlavně v neděli místy spadnout až 30 mm srážek, tedy 30 litrů na metr čtvereční. V důsledku silného větru vyjížděli v sobotu odpoledne hasiči na západě Čech k téměř 20 technickým zásahům, zejména k odstranění stromů. Padající strom na Domažlicku zranil ženu. Kolem vraždy tříleté Viktorky bude jasněji do konce června. Právě v této lhůtě zveřejní výsledky šetření ministr spravedlnosti Tejc, řekl to na Nově. Tejc už prý má zprávy o možných pochybeních, ale nechce být zatím konkrétní. Podle Tejce je nutné změnit přístup tak, aby soudci měli v rizikových případech více informací. Pak by lépe rozhodovali. Tříletou dívku měl zavraždit její otec v březnu v pražském Braníku. Dítě žilo původně u pěstounů. Soud ho podle médií předal biologickým rodičům. A to i přesto, že věděl, že se otec potýká s psychickými problémy a drogami. Sokolov marně schání lékaře do vznikající polikliniky. Přestavba bývalé hygienické stanice za skoro 70 milionů korun přitom skončí už na podzim. Většinu prací platí Evropská unie jako kompenzaci za útlum těžby.
1: Město zatím pronajalo jen necelou polovinu z 12 chystaných ordinací. O rozvolnění podmínek ale neuvažuje. Prioritou zůstává sehnat nové lékaře a ulehčit tak těm, co v Sokolově pracují a jsou totálně přetížení. Noví doktoři mají nárok také na další pobídky, ať už od města nebo Karlovarského kraje. Jde o nájemní byty, stavební pozemky nebo peníze na vybavení ordinací. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Komunisté si zvolili nového šéfa, bude jim dosavadní mluvčí strany, volební lídr Stačilo v loňských podzimních volbách do sněmovny v Pardubickém kraji Roman Roun. Porazil místopředsedu strany.

0: Milana Krajčů. Komunisté rozhodovali na uzavřeném jednání sjezdu, který se konal v pražském hotelu. Loučící se konečná se dočkala ovací. Zima se silničářům pěkně prodražila. Cestáři v Libereckém kraji utratili nejvíc peněz za posledních 10 let. Náměstek tamního hejtmana Daniel David přesto říká, že to byla zima průměrná.
1: Počet zásahových dní byl zhruba asi o 10 méně, než bylo v loňské sezóně. Za to jsme však vysypali víc posypového materiálu a soli. Letošní zima proběhla tak, že jsme nezaznamenali nějaké výrazné stížnosti na kvalitu zimní údržby, což oproti předchozím zimám je také výrazný pokrok.
0: Více než 800 cestujících spalo ve francouzských rychlovlacích TGV. Vlaky na trase z Paříže do Lyonu měly totiž poruchu a uvízly na trati. Nikdo nebyl evakuován a cesta mezi francouzskými městy, která za běžných okolností trvá kolem 2,5 hodiny, se protáhla na skoro 16 hodin. Píše o tom deník Le Figaro. Kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Na stupně vítězů se ve slalomu prosadila poprvé v kariéře. Fotbalisté Paris Saint-Germain porazili ve finále Ligy mistrů Arsenal 4-3 na penalty a jako teprve druhý tým v moderní éře soutěže obhájili trofej. A přidám i počasí. Zítra bude zpočátku polojasno, pak přijdou mraky, přehánky a bouřky. Na Moravě tolik deště nebude. Teploty naměříme mezi 24 a 28 stupni. Hezkou neděli přeje Iva Horáková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Hezké nedělní ráno, posloucháte Český impuls, Vládě Jaroš za mikrofonem. Pojďme společně za další českou písničkou. Příjemné vstávání do druhé poloviny víkendu.

Na Českém impulzu se dnes vydáme do země, kterou zná nejeden Čech. Pojedeme do Egypta, Jirka Kolbaba nás tam vezme. Tady cestujeme s Jirkou Kolbabou dnes ve 13 hodin a 30 minut. Samozřejmě nebude chybět výběr nejlepších scének z vysílání Alexandra Hemaly mezi 16. a 17. Dnes je to 12 let, co odešel herec Jiří Bruder. A jak si poradil s Felixem Holzmanem, když mu vtrhnul na jeviště, uslyšíte ve čtvrt na pět. Český impuls.

Posloucháte Český impuls i o tomto víkendu pro vás máme hlasování u nás na Facebooku a ptáme se vás, jak to máte, protože na ručičkových hodinách si ceníme eleganci a digitálky podvědomě považujeme za přesnější, jestli máte radši ručičkové nebo digitální hodiny, o tom se právě bavíme celou sobotu a neděli. Přispějte nám také na Facebooku Českého impulzu.

0: Hezké nedělní ráno, posloucháte Český impuls. Kolegové vám teď poví, jak se dneska obléci, abyste věděli, jaké bude počasí v druhé polovině víkendu.
1: Neděle, tedy poslední květnový den, bude zpočátku polojasný. Pak ale přijdou mraky, přehánky a bouřky. Na Moravě tolik deště naopak nebude. Odpolední teploty vyšplhají mezi 24 a 28 stupňů Celsia. Hezký víkend přeje Iva Horáková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, krásné nedělní ráno, Vládě Hroš za mikrofonem. Teď je nás čeká první hudební dvojice dnešního dne. Budou to písničky s Robinsonem, tedy Jiří Korn, Robinson. A protože druhé nahrávce jako Robinson od Kamélií je dneska 45 let, tak právě volíme i tuhle verzi. Kamélie začínají, dámy mají přednost.
1: Hudební dvojice
2: Anet, jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

Posloucháte Český impuls, bude 7 hodin, za chvíli nejnovější zprávy, počkejte si na to, co nového je doma a také ve světě. Ještě do 7 hodiny stíháme pár českých písniček. Hezké ráno.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Hezké ráno. Studenti chtějí pochodem podpořit kulturu a veřejnoprávní média. Zhruba 20 z nich dnes dopoledne vyrazí pěšky z Olomouce do Prahy. Během pochodu na trase dlouhé zhruba 330 kilometrů se k ním budou přidávat další registrovaní lidé. ČTK o tom informovali organizátoři ze studentské iniciativy Stojíme za kulturou Olomouc. Akce reaguje na vládní kroky směřující ke snižování financování kultury a veřejnoprávních médií. Účastníci mají v plánu denně ujít přibližně 25 kilometrů. Nocovat budou především ve školách a sokolovnách. Během cesty chtějí navštěvovat regionální kulturní centra. Komunální odpad v Ústí nad Labem by mohl končit nedaleko bytovek. Místo odlehlé skládky ve Všebořicích má zvažované překladiště vzniknout poblíž zástavby v Krásném Březně.

0: Ústecký primátor Petr Nedvědický vysvětluje, že by odpadová firma mohla díky tomu hospodařit na vlastní půdě.
1: Pozemky v Krásné Březně jsou v jejich majetku, kdežto ve Všebořicích by museli tu technologii stavět na nájemních pozemcích, což považují za určité omezení.
0: Kraj a město teď chtějí posoudit, jestli by zamýšlené překladiště nemělo negativní vliv na okolí. Obávají se, že by místní obyvatele mohl obtěžovat zápach. Brennerská dálnice zažila blokádu protestujících. Hlavní přes alpský dopravní tah spojující střední Evropu a Itálii byl včera 8 hodin uzavřený. Na dálnici demonstrovalo zhruba 5000 lidí proti nadměrnému provozu a s ním souvisejícímu hluku a znečištění ovzduší. Uzavřená byla i silnice nižší kategorie vedoucí souběžně s dálnicí. Demonstranti požadovali, aby se zavedla další protihluková opatření a aby se nákladní doprava přesunula z dálnice na železnici. Podle agentury APA nezpůsobila včerejší blokáda na místě žádné komplikace v dopravě a ani na objízdných trasách nebyl nijak mimořádný provoz. Švýcarští hokejisté zabojují o zlato. V dnešním finále domácího mistrovství světa v Curychu vyzvou Finsko. Severané porazili ve včerejším druhém semifinále po obratu Kanadu 4-2 a o zlatou medaili se zahrají po 4 letech. Tým Javorových listů, který byl před turnajem považovaný za hlavního favorita na titul, tak čeká jen boj o bronz proti Norsku. Duel o třetí místo začne v 15:30 odpoledne, zápas o zlato pak ve 20:20. Dnes bude většinou polojasno, během dne čekáme přibývání oblačnosti a postupně místy přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Jsme moc rádi, že zůstáváte s Českým impulzem, Vláďa Jaroš za mikrofonem. Teď posílám Dalibora Jandu krásné nedělní ráno.

0: Dnes na Českém impulzu.
1: Hezké nedělní ráno, Vláďa Jaroš za mikrofonem. Dnes pro vás opět vysíláme pořad Máme Česko rádi, a to v 10 hodin 30 minut, pak ještě odpoledne ve 14 hodin 30 minut. Hana Kracíková postupně využije těch rostoucích teplot a pozve nás na Křemešník na Vysočině, tam totiž mají léčivou studánku. A sledujeme taky výběr těch nejlepších scének Alexandra Hemaly. Opět budeme vysílat dnes mezi 16. a 17. hodinou. Jedna z těch scének bude od Haliny Pavlovské, která nám ukáže cestu, jak vybruslit z rozvodu se ctí, samozřejmě ve velkém stylu Haliny Pavlovské, jak jsme na to zvyklí. Poslouchejte Český impuls, i v neděli vás budeme bavit, to je jasná věc, máme spoustu českých písniček. Teď třeba Petr Kotwald, Milujem se čím dál víc.

Hezké nedělní ráno, naladili jste si český impuls, spoustu českých písniček, za chvíli v tom budeme pokračovat. A bavíme se také celý víkend o tom, jak to máte s hodinkami, jestli máte radši ručičkové nebo digitální hodiny na těch ručičkových. A tak si ceníme eleganci, ale digitálky podvědomě považujeme za ty přesnější, tak se ptáme i vás, už jsme se ptali během soboty a dneska všechno, jak se říká, rozčísneme. Zdeňka Brožová napsala ručičkové, Iva Fousková píše, je mi jedno, ale bohužel dnešní děti ručičkové vůbec neumí. To je pravda, ale tak to se říkalo i za mých dětských let, a tak vždycky někdo uměl, vždycky neuměl, to si myslím, že je samozřejmě vždycky na půl, ale Klára na to reaguje, další posluchačka. To je ale chyba rodičů, moje děti ručičkové hodiny znají a umí je, ale já nebyla líná a naučila je to. Tak to je právě to, o čem mluvím, že to je tak jako půl na půl. Václava napsala, hodně dětí prý vůbec neumí ručičkové hodiny, jak je to možné v dnešní době. Hanna Zavoralová píše na Facebook Českého impulzu, digitální mám raději, na ručičkové špatně vidím, ale mám oboje a vyměňují podle potřeby, například ke společenským šatům, raději ručičkové hodinky. A ještě vzkaz od Honzy Rajčányho, využívám oba typy, i v práci máme oba typy, ale jsou mi milejší ručičkové hodiny, jsou takové více reprezentativní. I v tom je to, a je to pravda. Takhle můžete připsat také na Facebook Českého impulzu, jak to vnímáte vy. Krásné ráno. Myslíš,

0: Český impuls, Vláďa Jaroš za mikrofonem. Krásné nedělní vstávání v naší společnosti. Josef Laufer s Bohem Lásko, já jedu dál za chvíli s doutníkem v puse. A počasí, to se budeme během dne kazit. Teď většinou svítí sluníčko, ale vavoři nám pošlou déšť a bouřky se silným větrem a kroupami. Měly by se udržet jenom v Čechách, naměříme okolo 29 stupňů.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Další česká písnička, která zazněla také ve filmu i v divadelním představení Rebelové od Filipa Renče. Vzpomínáte, takhle hrajeme na Českém impulzu. Teď bude mluvit výjimečně, ne zpívat Petra Janů. Otevíráme naší krabičku.
1: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Jako holka jsem byla Big Beaťačka a Petr Novák byl jedním z mých velkých hrdinů už od chvíle, kdy jsem ho poprvé slyšela v rozhlasovém pořadu 12 na Houpačce. Měla jsem ráda jeho písničky, často jsem se později sama sebe ptala, co na něm bylo tak přitažlivýho. Myslím si, že písničky jako Povídej, Já budu chodit po špičkách nebo Co je to láska byly jednoduché, srozumitelné a zpívalo se o věcech, kterým jsme rozuměli. A navíc to Petr Novák vyjadřoval s takovým prožitkem a někdy i s bolestí, že jsme se o něj jako holky báli. Co je to láska je proto pro mě příjemná vzpomínka na dobu, kdy se písničky nejen prožívaly, ale taky žily.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

Český impuls, naprosto úžasná česká písnička Marie Rotrová a krásně znějící vyprávějící Jiří Bartoška Nikdy nezapomeneme. Za chvíli chystáme nejnovější zprávy, naše redakce zpravodajství se ozve v 8 hodin, přinese to nejnovější z Česka i ze zahraničí a teď ještě pár dalších českých znějících písniček Michal David nebo teď Valdemar Matuška pro Zuzanu.

0: rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Na holubici jim dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
2: Hezké ráno. O letních prázdninách čekají řidiče dopravní omezení na dálnicích. Ve Středočeském kraji bude pokračovat oprava mostu Šmejkalka na 24. kilometru D1, která začala loni v květnu. Stavbaři teď budují mostní konstrukci v části na Prahu. Hotovo má být do konce prázdnin. V létě by měla začít také oprava více než 13-kilometrového úseku dálnice D11 mezi Poděbrady a Sackou, kde ale ještě neskončila lhůta pro podání nabídek. Na D5C pak začne ředitelství silnic a dálnic v červnu opravovat levou část ve směru od hranic s Německem na Plzeň mezi kilometry 110 až 100. Rekonstrukce potrvá zhruba 4 měsíce. Kolín bojuje proti vizuálnímu smogu. Radnice chce v novém dotačním programu přispět majitelům na zkultivování venkovní podoby provozoven v historickém centru města. Kolín připravil manuál Dobré praxe reklamy, který představí 3. června. Týkat se má městské památkové rezervace a vnější části ulice Politických vězňů. Starosta Michal Kašpar vysvětluje, že nepůjde o restriktivní nařízení.
3: Tohle je manuál dobré praxe. My nikoho nemůžeme donutit, aby si toho, pokud tady mají nějaký jako ošklivý, změnil, ale můžeme je pozitivně motivovat, že když to budou chtít změnit, tak jsme schopni jim nějakou část na to přispět, třeba 10-20 tisíc korun, víc to jako nebude.
2: Nový dotační program bude schvalovat městská rada. Částku pak ještě musí posvětit zastupitelé. Se spuštěním se počítá v červenci. Okresní archiv v Liberci chystá po 3 letech den otevřených dveří. Návštěvníci

0: Návštěvníky pustí příští sobotu do běžně nepřístupných míst a zahájí také výstavu portrétních fotografií z regionu z druhé poloviny 19. a počátku 20. století. Součástí komentovaných prohlídek bude i návštěva restaurátorské dílny. Archiv v Liberci patří k největším okresním v Česku. Paříž ovládly násilnosti. Francouzská policie zadržela 416 lidí po incidentech, které vypukly po včerejším vítězství fotbalového klubu Paris Saint-Germain nad anglickým Arsenálem ve finále Ligy mistrů. V noci na dnešek o tom informovala agentura AFP s tím, že zranění utrpělo nejméně 7 policistů. Francouzský ministr vnitra Laurent Nunez označil násilnosti za naprosto nepřijatelné. Dodám, že Paris Saint-Germain porazil Arsenal 4-3 na penalty. V normální hrací době i po prodloužení skončil zápas 1-1. Francouzský celek přitom jako teprve druhý tým po Realu Madrid v moderní éře soutěže obhájil trofej. Dnes bude většinou polojasno, během dne čekáme přibývání oblačnosti a postupně místy přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Posloucháte Český impuls, my jsme za to rádi, že jste na druhé straně. Bez vás by to nešlo, děkujeme, že posloucháte. Koukám do kalendáře a až mě to teď samotného překvapilo, nevím, jestli vám to také došlo, že dnes je 31. května, tedy poslední květnový den roku 2026. Za chvíli už spadneme do června. Tak to léto samozřejmě už bylo, na čase je tady, užijeme si ho naplno. Za to, že posloucháte, tak vám posíláme další české písničky teď na lepší nedělní ráno. Kapela Turbo a jejich hráč. Krásné vstávání.

0: Luděk Sobota takhle úžasně s banjo bandem Ivana Mládka. U nás na Českém impulzu za chvíli pokračuje třeba Lenka Filipová. Prý se tomu říká láska.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Ještě pozvánka na dnešní vysílání. Nezapomeneme na cestování s Jirkou Kolbabou. Ve 13 hodin a 30 minut se společně vydáme do země, kterou zná nejeden Čech. Třeba tam letos jedete také na dovolenou a bavíme se o Egyptu. Egypt, tak nás Jirka Kolbaba vybaví přímo tipy, jak právě v Egyptě nakupovat a bude to z různých úhlů pohledu. Cestujeme s Jirkou Kolbabou odpoledne ve 13 hodin 30 minut a nezapomeňte také na večer, ať už máte dovolenou nebo i třeba, i když bude před prvním dalším pracovním dnem, dneska večer, pokud chystáte nějaký táborák, pozvete přátele, budete opékat, tak my k tomu máme úžasnou hudbu, tedy budeme vám hrát country, folk a tramské písničky úderem 19. hodiny, tak si ten táborák naplánujte na 7. hodinu společně s námi, s Českým impulzem. Lenka Filipová právě

Hezké nedělní ráno, naladili jste si český impuls, spoustu českých písniček, budeme v tom pokračovat. A také se vás ptáme v rámci našeho víkendového hlasování, jak to máte? Máte radši ručičkové nebo digitální hodiny? Na těch ručičkových tak si ceníme eleganci a digitálky zase podvědomě považujeme za přesnější. Konkrétně se vás ptáme nejenom formou lajkování a hlasování na Facebooku Českého impulzu, ale taktéž formou komentářů. Miroslava Vrbová napsala, je mi to jedno, stejně tak Zbyněk Štursa, v celku je mi to také jedno. Tomáš Bíza píše, žádné, maximálně mám hodiny ve svém mobilním telefonu. A to je pravda, já jsem si teď uvědomil, stejně jako to má náš posluchač Tomáš, že na ruce vlastně už dávno taky nenosím hodinky a stačí mi ty v mobilu. Kristýna píše obojí, Mak píše ručičky a Ivana Musilová to vzala ještě z jiného pohledu, napsala digitální, protože používám různé funkce, hlavně kolik spím hodin a potom kolik kilometrů nachodím při tanci. Minule 4 hodiny tance, 8 kilometrů. Tak to je neuvěřitelné číslo. Napadlo by vás někdy, že při tanci uděláte 8 kilometrů, 4-hodinovém tanci tedy. Tak to vás, Ivanko, obdivujeme. Děkujeme, můžete také přispět na Facebook Českého impulzu. Určitě to udělejte, my chceme znát váš názor. A teď hrajeme dál české písničky. Tady mi dovolte jednu ze Zverimexu. Viktor Sodoma, žádný.

0: pojedete do Paříže, alespoň víte, kam se vydat. Posloucháte Český impuls. Krásné nedělní ráno, za chvíli už je na Kratochvílová v stínu Kapradiny. To si užijeme, budeme to i potřebovat, protože dneska toho sluníčka bude víc než dost. Vyrazit samozřejmě můžete na spoustu výletů, procházek, užít si to sluníčko, protože nebude to úplně celý den, to se může změnit a dost pravděpodobně i změní, protože se k nám od Šumavy přesunou mraky, bude pršet a přijdou i bouřky, hrozí dokonce i kroupy a silný vítr, tak s tím počítejte a raději buďte připraveni na ten výlet vyrazit co nejdříve, abyste to všechno stihli, teploty budou do 29 stupňů.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Někdo hráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně ach, jo.
0: Český impuls. Rád.

0: Rádio Český impuls, my jsme připraveni a vybaveni další hudební dvojicí přesně pro vás, abyste si užili nádherné písničky. Tady Václav Neckář s Věrou Špinarovou v duetu Nádherný den za pár chvil. A jako první začne Pavel Novák.
1: Hudební dvojice
2: aneb 1+1.

Další naše hudební dvojice, tak jak je máte rádi, ještě nabídneme jednu, bude mezi 10. a 11. Zůstaňte dál s Českým impulzem, teď se budeme ještě chvilku soustředit na české písničky, to je dobře. A taky chystáme zprávy už za 11 minut, to nejnovější z domova i ze světa, naše redakce zpravodajství. Zpívá Hana Zagorová, právě teď Biograf Láska.

0: cestou, let cestou. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
2: Hezké ráno. Česká demokracie slaví významné výročí. Před 30 lety si občané poprvé volili zástupce do sněmovny samostatného státu bez Slováků. Triumfovala ODS premiéra Václava Klause.
3: Já bych nemluvil o zkoušce voličů. Já to považuji za nesmírně elitářské. Já jsem žádného voliče nezkoušel a taky bych se neodvážil žádného voliče zkoušet. A nevím, kdo má právo voliče zkoušet. Volič je suverénní a rozhoduje se tak, jak se rozhodl.
2: Takhle Klaus mluvil v debatě ČT už po volbách, kdy těsně porazil konkurenční Zemanovu ČSSD. A jak archív veřejnoprávní televize dále připomíná, na třetím místě skončili s desetinou všech hlasů komunisté.
4: Vážení spoluobčané, bylo-li vám v minulosti lépe, bylo to zásluhou komunistů, proto volte stranu československých komunistů, Miroslava Štěpána.
2: Protože vítězství ODS bylo nečekaně těsné, Klaus se pro následující období musel spokojit s menšinovou vládou po boku KDU-ČSL a ODA. Řidiče v Praze čekají o letních prázdninách dopravní omezení. Vůbec největší komplikaci provozu v metropoli přinese zúžení na Kbelské. Práce se budou týkat skoro 3 kilometrů silnice od Cínovecké po nájezd na Novopatskou a přinesou zúžení ze 2 na 1 pruh v každém směru. Omezení potrvá od 2. července do 15. srpna. Během léta budou v Praze pokračovat práce také například v Počernické v souvislosti se stavbou tramvajové trati, ve Vídeňské ulici nebo na přestavbě křižovatky Aviatická u ruzyňského letiště. Kuriozní případ se odehrál na ukrajinsko-rumunském pomezí. Muže z Kyjeva, který se snažil bez povolení přejít hranice, zastavila v lesích medvědice. Napsala o tom ukrajinská média s odvoláním na pohraniční stráž. Vyděšený muž před zvířetem vylezl na strom a odtamtud zavolal pomoc. Vyrazili za ním pohraničníci. Když se dostali na místo, medvědice už tam nebyla. Muži následně pomohli bezpečně slézt ze stromu a odvedli ho na stanici. Zadržený přitom tvrdil, že k hranici zabloudil. Izraelská armáda hlásí strategický úspěch. Dnes oznámila dobytí křižácké pevnosti Beaufort na jihu Libanonu. Podle agentury AP se jedná o nejhlubší průnik do libanonského vnitrozemí od roku 2000. Tehdy Izrael stáhl své jednotky z jižního Libanonu a ukončil tak téměř 18 let trvající okupaci tohoto území. Dobytí pevnosti předcházelo několik dnů intenzivních bojů mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hizballáh. Dnes bude většinou polojasno, během dne čekáme přibývání oblačnosti a postupně místy přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Máte všechny informace pohromadě od našeho kolegy ze zpráv. Šimone, děkujeme a teď už to doplníme všechno českou písničkou. A to nejednou, tak jak slibujeme. Je tady nedělní dopoledne, Jiří Zmožek. Už mi lásko není 20 let. Děkujeme, že posloucháte Český impuls. Už

Jízdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak vědmi povětří. Ne, ty si nezaspíš.

pilou spod kůl.

mu scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář je ve tmě.

0: a oslovím tě hlasem z minula.
1: Radio Český impuls, přejeme krásné nedělní dopoledne. Poslední květnové, podívejte se do kalendáře, zítra už 1. června. No a když jsme u těch kalendářů a sledování datumů, času, tak se vás ptáme v rámci víkendového hlasování, jak to máte, jestli máte raději ručičkové hodiny nebo digitální, na ruce nebo někde velké v místnosti, protože na ručičkových hodinách si ceníme tu eleganci, ale digitálky podvědomě považujeme za přesnější, tak jsme byli zvědaví, jak nám to potvrdíte nebo případně vyvrátíte. Sleduju tady vaše komentáře. Pavel Šticha nám napsal na Facebook Českého impulzu, tyhle ještě pamatují císař pána a přiložil fotografii. To se musíte podívat na Facebook, to se takhle nedá popsat, ale jsou na zdi. Já musím říct, Pavle, že tyhle ty jsme měli u babičky taky do dneška, tam vlastně visí vždycky, když přijedu za dědou a za baby. René Horký píše, žádný v práci jdou pomalu a doma zase strašně rychle. No tak to máme taky všichni podobně. Jana Kunová napsala, je mi jedno, umím oboje a hodně zajímavý je i vzkaz od Soni Boháčkové. Já mám speciální hodiny jedny, které mají opačné číslování 12 a vpravo od ní 11, 10, 9, 8, 7, dole 6 a vlevo od 12 zase 1, 2, 3, 4, 5 dolů. K 6 ručičky jdou normálně doprava a poznám na nich čas jenom já. Druhé jdou kompletně opačně, i ručička se pohybuje doleva a v kapse u kalhot mám kapesní hodinky na řetízku, klasické cibule. Tak i takhle to může vypadat. Soňo, děkujeme i vám ostatním. Pište na Facebook Českého impulzu, jak pak to máte vy. Já.

0: Naladili jste si Český impuls, krásné nedělní ráno, poslední květnové v roce 2026. Sledujeme taky dnešní počasí, koukáme na sluníčko, které vidíme i za oknem, užívejte si ho, protože se na mnoha místech to později pokazí, potom už svítit nebude, přesunou se mraky ze Šumavy, může i pršet a přijdou také bouřky, hrozí dokonce kroupy a silný vítr v nárazech až 70 km za hodinu, tak na sebe i na všechny okolo buďte opatrní i na silnicích, teploty do 29 stupňů.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Český impuls, krásné nedělní dopoledne, Vláďa Hrš za mikrofonem, zůstáváme společně, za chvíli další české písničky. Taky nejnovější zprávy na 10. hodinu připravuje náš tým zpravodajství a z muziky třeba pohádkově za malou chvíli Iveta Bartošová a Daniel Hůlka, který si sám v pohádce Z pekla štěstí zahrál jednu z hlavních rolí.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.

když si kluci poprvé všimnou barvy divčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluku 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znali jenom smích,

zatím všem loukám, co pletou. Motýl prvních dotyků, rozpaků a pohlazení, slůvko, které klopítá a neví, kudy dá.

klásek, když je klukům 15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vyni,

pak tam šáky neplatí. Ani prach, ani smík, ani dřev, ani sníh, ani mráz, ani déšť, ani sníh, ani pláč, tam šáky neplatí.

0: Český impuls. Zprávy v 10.
1: Hezké dopoledne. Česko je velmocí v pořádání hudebních festivalů. Každoročně v létě se jich u nás koná několik stovek. Náklady na umělce vystupující na podobných akcích přitom rok od roku stoupají. Pořadatelé proto mírně zdražují. Vyplývá to ze zjištění ČTK. I přes složitost současné mezinárodní situace, ale organizátoři akcí neočekávají problémy s účastí některých vystupujících a program tak ohrožený není. V posledních letech si mnozí lidé léto bez hudebních festivalů nedokáží představit. Podle jednoho z průzkumů činila loni průměrná útrata za návštěvu festivalu v Česku 3500 korun, včetně pořízení vstupného. Studenti chtějí pochodem podpořit kulturu a veřejnoprávní média. Zhruba 20 z nich dnes dopoledne vyrazí pěšky z Olomouce do Prahy. Během pochodu na trase dlouhé zhruba 330 kilometrů se k ním budou přidávat další registrovaní lidé. ČTK o tom informovali organizátoři ze studentské iniciativy Stojíme za kulturou Olomouc. Akce reaguje na vládní kroky směřující ke snižování financování kultury a veřejnoprávních médií. Účastníci mají v plánu denně ujít přibližně 25 kilometrů. Nocovat budou především ve školách a sokolovnách. Během cesty chtějí navštěvovat regionální kulturní centra. Komunální odpad v Ústí nad Labem by mohl končit nedaleko bytovek. Místo odlehlé skládky ve Všebořicích má zvažované překladiště vzniknout poblíž zástavby v Krásném Březně. Ústecký primátor Petr Nedvědický vysvětluje, že by odpadová firma mohla díky tomu hospodařit na vlastní půdě.
2: Pozemky v Krásném Březně jsou v jejich majetku, kdežto ve Všebořicích by museli tu technologii stavět na nájemních pozemcích, což považují za určité omezení.
1: Kraj a město teď chtějí posoudit, jestli by zamýšlené překladiště nemělo negativní vliv na okolí. Obávají se, že by místní obyvatele mohlo obtěžovat zápach. Jakub Menšík má před sebou klíčový zápas. Český tenista bude dnes od 16 hodin na Roland Garros hrát o postup do premiérového grandslamového čtvrtfinále. 20-letý rodák z Prostějova narazí na antukových dvorcích v Paříži na nasazenou jedenáctku Andreje Rubljova z Ruska. Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse je v osmifinále grandslamu podruhé. Postoupil do něj také letos na Australian Open, kde ale musel před utkáním se Srbem Novakem Djokovičem odstoupit kvůli zranění břišního svalu. Dnes bude většinou polojasno, během dne čekáme přibývání oblačnosti a postupně místy přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 24

0: 29 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Hezké nedělní dopoledne, posloucháte rádio Český impuls. Před námi je teď další česká písnička, jak to máme rádi. Dalibor Janda, Tisíckrát krásnější. Vládě Jaroš za mikrofonem, poslední květnové dopoledne prožíváme právě teď.

0: Senat.
1: Naladili jste si Rádio Český impuls, Vladě Jaroš s vámi za mikrofonem. Také vás zvu na dnešní naše další vysílání. Pořad cestujeme s Jirkou Kolbabou. Dnes se vydáme do země, kterou zná nejeden Čech. Pojedeme do Egypta. Konkrétně nás Jirka Kolbaba vybaví tipy, jak v Egyptě nakupovat. Třeba se vám to právě letos bude hodit. Cestovat s Jirkou Kolbabou budeme ve 13 hodin a 30 minut. A výběr těch nejlepších scének z vysílání Alexandra Hemaly bude mezi 16. a 17. Dnes je to 12 let, co odešel herec Jiří Bruder. A jak si poradil s Felixem Holzmannem, když mu vtrhnul na jeviště, to uslyšíme zhruba ve 16:45. Poslouchejte nás i v neděli. Krásný den.

0: Hezké nedělní dopoledne, posloucháte Český impuls. Hana Kracíková teď využije rostoucích teplot a vydáme se na Křemešník na Vysočině, kde mají léčivou studánku. Na co pomůže její voda?
1: Máme Česko rádi.
2: Teploty s postupujícím jarem stoupají, vítr se utišuje a přichází čas na pořádné výšlapy. Mirek Tausik z klubu českých turistů dnes šlape nahoru Křemešník na Vysočině. A já ho tam volám. Vítejte na lince.
3: Dobrý den. Tak já se dnes asi zapotím, moc kilometrů do kopce ještě letos nachozeno nemám. Křemešníka jdeme u Pejru neboli u Pelhřimova a věřím, že posluchače tahle hora zaujme.
2: To určitě. Je zajímavá nejen jako výletní cíl, je i trochu záhadná. Mezi tajemné patří zdejší zlatá neboli zázračná studánka.
3: 100% souhlasím. I když pramenů na Křemešníku najdeme víc a nejen zlatá studánka je léčivá. Ovšem ta je teda mimořádně léčivá. Voda z ní prý vyléčí úplně všechno. Traduje se dokonce, že v polovině 19. století místní obyvatele ochránila před epidemií cholery.
2: Mirku, já mám ještě dotaz na zlatou studánku z jiného soudku. Voda ze studánky vyvěrá jen část roku, a to pravidelně, vždy od Vánoc nebo ledna do června. Ví se proč?
3: Přiznám se, že i když jsem to hledal, tak jsem to prostě nenašel. Ale ještě vám povím o stříbrné studánce. V té teče voda po celý rok, je mírně radioaktivní a voda obsahuje opravdu stříbro. A proto se nekazí. Dokonce si ji nechávali dovážet námořníci, aby jim vydržela při dlouhých plavbách. No a já už se s vámi dneska rozloučím.
2: A ještě dodám pro výletníky z řad našich posluchačů, že cestou na Křemešník uvidí nejen studánky, ale i křížovou cestu s Božím hrobem, barokní chrám Nejsvětější Trojice nebo takzvaný větrný zámek z Havrany nad Cimbuří. A nahoře je pak rozhledna Pípalka. Hana Kracíková a Mirek Tausik, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls, krásné nedělní dopoledne. Teď je před námi další hudební dvojice, na kterou já se obrovsky těším. A spojuje je jedna věc, to konkrétně rok 1970. Obě dvě písničky vznikly právě v tomhle roce. Petr Spálený, Trápím se, trápím. A teď Valerie Čižmarová, Léta letí. Vítejte v roce 1970 na Českém impulzu.
1: Hudební dvojice
2: a NEP. Dva jsou víc než jeden.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Hezké dopoledne. Zájem o náhražky cigaret roste. K elektronickým cigaretám a nikotinovým sáčkům se přiklání hlavně mladí lidé. Nejvyšší podíl uživatelů je ve věkové kategorii 15 až 24 let, kde po této formě sahá až čtvrtina lidí. Mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová dodává, že podle výsledků národního výzkumu mají u celé populace mezi uživateli nikotinu stále největší zastoupení kuřáci, kterých je přes 22% Čechů.
2: Nikotin denně užívá více než pětina české populace. Mezi mladými je to přibližně každý čtvrtý. Ve věku 15 až 24 let lákají mladé především elektronické cigarety. Výsledky zároveň dokládají, že kouření je často spojené i s konzumací alkoholu, což významně zvyšuje zdravotní rizika.
1: Státní zdravotní ústav se proto snaží prosadit důraznější opatření především na ochranu mládeže. Volá po regulaci příchutí, reklamy a designu výrobků. To totiž zvyšuje jejich atraktivitu. Právě dnes je Mezinárodní den bez tabáku a věnujeme se tomu i v našem víkendovém tématu. Parkování u dětské nemocnice v Brně by se mělo konečně zlepšit. V rámci výstavby parkovacího domu v Černopolní ulici už dělníci dokončili pilotážní práce. Zhruba za 3 týdny začnou stavbaři budovat základovou desku. Parkovací dům za 193 milionů korun by měl být hotový na jaře příštího roku. Snahy o jeho vybudování se objevily už před mnoha lety. Původně měl stát už loni, stavební povolení ale získal až letos v lednu. Brennerská dálnice zažila blokádu protestujících. Hlavní přes alpský dopravní tah spojující střední Evropu a Itálii byl včera 8 hodin uzavřený. Na dálnici demonstrovalo zhruba 5 000 lidí proti nadměrnému provozu a s ním souvisejícímu hluku a znečištění ovzduší. Uzavřená byla i silnice nižší kategorie vedoucí souběžně s dálnicí. Demonstranti požadovali, aby se zavedla další protihluková opatření a aby se nákladní doprava přesunula z dálnice na železnici. Fotbalisté Slovácka rozhodně chtějí zůstat mezi nejlepšími. Tým z Uherského Hradiště se dnes pokusí uhájit v baráži se soupeřem z druhé nejvyšší soutěže prvoligovou příslušnost. Favorit bude na domácím hřišti v souboji s Artisem Brno navazovat na výhru 4-1 z úvodního zápasu. Odveta je na programu dnes od 13 hodin. Doplním, že baráž se hraje od sezóny 2018-19 a ještě se nestalo, že by z ní prvoligový celek sestoupil. Pokud i Slovácko potvrdí roli favorita, bude v příštím ročníku jediným nováčkem vítěz druhé ligy Zbrojovka Brno. Dnes bude většinou polojasno, během dne čekáme přibývání oblačnosti a postupně místy přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Hezké dopoledne, krátce po 11. hodině přichází do vysílání La Bamba Josefa Laufra. Já jsem Ludvík Pospíšil.

Dopoledne na Českém Impulzu hrajeme české písničky 60. až 80. let. Za chvíli Michal David, Zabitej čas. Máte radši ročičkové nebo digitální hodinky? Na to se vás ptáme o tomhle víkendu a vy hlasujete na Facebooku Českého Impulzu. Hanka připsala, digitální mám raději, na ročičkové špatně vidím, ale mám oboje a měním je podle potřeby. Například ke společenským šatům raději ročičkové hodinky. Ivana, ta má taky radši digitálky, protože používá různé funkce, hlavně kolik spí hodin a potom taky kolik kilometrů nachodí při tanci. Takže minule spala 4 hodiny a tance si dopřála na 8 kilometrů. Jak to máte vy? Hlasujte na našem Facebooku anebo WhatsAppku na čísle 734 787 981. Které hodinky máte radši? Ručičkové nebo digitální?

0: Nedělní program Českého Impulzu po 11:30 bude pokračovat písničkou Queen Elizabeth se Zlatou Adamovskou. Hrajeme vám české písničky celý den. Máme tady neděli 31. května. Dnes je to 12 let, co odešel herec Jiří Bruder. Jak si poradil s Felixem Holzmannem, když mu vtrhnul na jeviště? Tak to si můžeme poslechnout dnes odpoledne ve 16:45. O 4 hodiny nabízíme nejlepší scénky a vtipy z vysílání Alexandra Hemaly.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: To byla Iveta Jiřího Korna, za chvíli nám bude zpívat Hana Hegerová z Impulzovic Krabičky a budou to Čerešně. Komentář přidá Lucie Vondráčková. No a za pár minut 12. hodina, to znamená polední zprávy Českého Impulzu.
1: Lucie Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic Krabičky.
2: Úžasnou paní Hanu Hegerovou mi vždycky dává za příklad moje paní profesorka zpěvu a říká, že tahle dáma pracuje s českým jazykem naprosto nejlíp ze všech interpretů u nás, takže tady jsou její Čerešně.

0: Impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český Impuls. Zprávy v poledne.
1: Hezké poledne. V Česku přibývá onemocnění ledvin. Podle odborných odhadů má problémy s tímto životně důležitým orgánem zhruba každý desátý Čech. Píše o tom zpravodajský portál Novinky.cz. Experti upozorňují, že selhání ledvin by se mohlo do roku 2040 stát pátou nejčastější příčinou úmrtí na světě a překonalo by tak i cukrovku. Hlavním důvodem je celkové stárnutí populace. Mnoho pacientů s chronickým onemocněním se navíc o svých problémech nedozví včas. Nemocné ledviny totiž dlouho nebolí. K odhalení počínajících potíží tak může pomoci hlavně preventivní prohlídka. Miloš Vystrčil obhajuje svou návštěvu Tchaj-wanu. Předseda Senátu před dnešním odletem do země řekl, že jeho cesta je hodnotová i pragmatická zároveň. Podle Vystrčila přinese Česku užitek i autoritu. V delegaci šéfa Senátu čítající 5 členů jsou také podnikatelé a zástupci univerzit. Cesta se koná navzdory tomu, že kabinet pro ní odmítl poskytnout vládní letoun. Premiér Andrej Babiš to zdůvodnil tím, že vláda chce dělat pragmatickou a nikoli hodnotovou politiku. Kolín bojuje proti vizuálnímu smogu. Radnice chce v novém dotačním programu přispět majitelům na zkultivování venkovní podoby provozoven v historickém centru města. Kolín připravil manuál Dobré praxe reklamy, který představí 3. června. Týkat se má městské památkové rezervace a vnější části ulice Politických vězňů. Starosta Kolína Michal Kašpar vysvětluje, že nepůjde o restriktivní nařízení.
2: Tohle je manuál dobré praxe. My nikoho nemůžeme donutit, aby si to, pokud tady mají nějaký jako ošklivý změnil, ale můžeme je pozitivně motivovat, že když to budou chtít změnit, tak jsme schopni jim nějakou část na to přispět, třeba 10-20 tisíc korun, víc to jako nebude.
1: Nový dotační program bude schvalovat městská rada. Částku pak ještě musí posvětit zastupitelé. Se spuštěním se počítá v červenci. Švýcarští hokejisté zabojují o zlato. V dnešním finále domácího mistrovství světa v Curychu vyzvou Finsko. Severané porazili ve včerejším 2. semifinále po obratu Kanadu 4-2 a o zlatou medaili si zahrají po 4 letech. Tým Javorových listů, který byl před turnajem považovaný za hlavního favorita na titul, tak čeká jen boj o bronz proti Norsku. Duel o 3. místo začne v 15:30 odpoledne, zápas o zlato pak ve 20:20. Dnes bude většinou polojasno, během dne čekáme přibývání oblačnosti a postupně místy přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Tolik polední zprávy, celé odpoledne před námi, právě teď bude zpívat Vladimír Mišík a bude to variace na renesanční téma. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám krásnou neděli 31. května.

našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

To bylo Eldorado očima Valdemara Matušky, za chvíli Marie Rotrová, Lásko voníš deštěm. Hrajeme vám české písničky 60. až 80. let celý den. No a co na nedělní večer chystá televizní obrazovka? To nám už za chvíli řeknou televizní tipy a Alexandra Hemala na Českém impulzu.

0: Takové je poledne na Českém impulzu, po půl jedné budeme hrát Jsme sehraní Pavla Horňáka a Michala Davida. Na kalendáři neděle 31. května svátek slaví Kamily. No a jak to vypadá večer s televizním programem, zeptáme se Saši.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Detektivní případy inspirované tvorbou Hany Praškové již několik nedělních večerů zaměstnávají nejen kriminalistu Vašátka a malíře Horáce, ale též vás, televizní diváky. Dnes je na pořadu případ dvou sester, z níž jedna byla zavražděna. Chlapi střídala, jak se někdy handlivě říká, jako ponožky. Sestra ji neměla příliš v lásce a také ex-manžel se ocitá v hledáčku našich detektivů. Více už ve 20.15, kdy případ dvou sester začíná. Napínavé je to i v seriálu Jitřní záře, což je jméno malé holčičky, jejíž rodiče se snaží žít netradičním způsobem života. Ani do školy ji nechtějí zapsat. Jitřní záře ale trvá na docházce se spolužáky, i když všichni vědí, že její přijetí do kolektivu nebude zrovna jednoduché. Více už ve 20.20 na Nově v seriálu Jitřní záře. Když někoho Jack Sparrow na moři nepronásleduje, tak dozajista někdo pronásleduje jeho. A tím je dnes večer Will Turner, který dostal za úkol odcizit našemu kapitánovi kouzelný kompas. Více už pokračování Pirátů z Karibiku v epizodě nazvané Truhla mrtvého muže ve 20.15 na Primě. Přesto vám, přátelé, přeji klidný nedělní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Tady je český impuls, české písničky celý den. Za chvíli 13. hodina zprávy, potom Lenka Haluzová, která s vámi bude celé odpoledne. Já Ludvík Pospíšil vám popřeju krásný zbytek víkendu a ještě pro vás mám dvě písničky s Robinsonem, a to v naší hudební dvojici. Zpívat bude Jiří Korn, písnička se jmenuje Robinson a ještě předtím nahrávka Jako Robinson a Kamélie. No a tahle nahrávce je dnes rovných 45 let, kdo by to řekl. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Hudební dvojice Anet jako vejce vejci.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužíš slyšet? Říkej mi na hlas i tiše. Říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: spojení, například na trasách Praha-Peking nebo Praha-Soul. Na původním území Staré Karviné zřejmě bude památková zóna. Rozsah ochrany ale bude pravděpodobně menší, než památkáři původně chtěli. Na vypracování nové, redukované varianty návrhu se shodli zástupci státu, města i Národního památkového úřadu. Chráněná zóna má vzniknout na ploše mezi bývalým dolem Barbora, silnicí spojující Ostravu a Karvinou a šikmým kostelem. Právě v této oblasti připravuje developer stavbu průmyslové zóny. Náměstek primátora Karviné Andřej Bizon je rád, že se všechny zúčastněné strany dokázaly dohodnout.
1: Že zkusíme skloubit všechny záměry, to znamená záměry vlastně památkové péče, historiku, ochrany té přírody a samozřejmě i výhled k rozvoji města směrem třeba k průmyslové zóně.
0: Cílem návrhu památkové zóny je ochrana nejvýznamnějších reliktů bývalého hornického města a zachování historických hodnot tohoto území. Jedinou dochovanou památkou ze Staré Karviné je šikmý kostel, který proslavila spisovatelka Karin Lednická. Kuriozní případ se odehrál na ukrajinsko-rumunském pomezí. Muže z Kyjeva, který se snažil bez povolení přejít hranice, zastavila v lesích medvědice. Napsala o tom ukrajinská média s odvoláním na pohraniční stráž. Vyděšený muž před zvířetem vylezl na strom a odtamtud zavolal pomoc. Vyrazili za ním pohraničníci. Když se dostali na místo, medvědice už tam nebyla. Muži následně pomohli bezpečně slézt ze stromu a odvedli ho na stanici. Zadržený přitom tvrdil, že k hranici zabloudil. České veslařky zabudovaly ve Španělsku. Pavlína Flamíková a Anna Šandrůčková ovládly úvodní závod světového poháru v Sevě v kategorii dvojek bez kormidelnice a připsali si premiérový triumf seriálu v kariéře. Svěřenkyně trenéra Petra Blechy porazily druhé francouzsky Emu Cornelisovou a Ezekio Peronovou o 0,7 sekundy. Třetí skončili Melita a Antonia Abrahamovi z Chile. Zítra bude převážně zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Jsou 3 minuty po 13. hodině, zprávy jsou za námi. Od mikrofonu vás zdraví Lenka Haluzová, budu s vámi dneska celé odpoledne. A hodinu nám otevírá Lenka Filipová spolu s Karlem Zichem písničkou Mosty. Hezký poslech.

Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeju vám krásnou neděli. Hana Zagorová spolu s Petrem Kotvaldem a Standou Hloškem právě dospívali písničku Máj je máj. No a za chvíli už budeme cestovat s Jirkou Kolbabou a ten nám poví, jak nakupovat v Egyptě. Ale ještě předtím stihneme třeba Naďu Urbánkovou a její Prázdný expres.

0: Český impuls. Víkend pro radost ze života.
1: Za smušilé pustině jel starý honec krach.

0: Krásné nedělní odpoledne, máme poslední květnový den na 31.5. Vy posloucháte Český impuls Radio pro radost života, kde vám hrajeme rádi a jen to nejlepší, co máme z let 60. až 80. V následujícím hudebním bloku to bude třeba písnička Kluci, ale teď hurá do světa. Vydáváme se do země, kterou zná nejeden Čech, jedeme totiž do Egypta. Jirka Kolbaba nás vybaví tipy, jak v Egyptě nakupovat.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Každý, kdo byl v Egyptě, tak si jistě všimnul, nemohl se nevšimnout toho velkého obchodního pouličního ruchu, který je naprosto typický pro arabský svět, pro Egypt. Jirko, co o tom víš?
3: Pochopitelně, že ty ataky těch místních nabízečů, nebo jak je budeme pojmenovávat, jsou na jedné straně milé, protože jsou to mezilidské kontakty a ty bychom měli vždycky budovat a vítat. Na druhé straně je to někdy velmi nepříjemné. Určité potíže s překupníky v některých oblastech jsou opravdu značně markantní a jedná se také často o takové drobné podvodníčky a takové mladé šedíře a pak je potřeba něco o tom vědět. Dlužno říct, že Egypťané jsou lidé velice přátelští a rozlišit, kdo je přátelský a kdo z nás chce vylákat nějaké peníze nebo nějaké služby, tak to je poměrně značně těžké.
2: Mimochodem, existuje nějaká zdvořilá cesta, jak neurazit obchodníka a přitom ho odmítnout a nezaplést se s ním zcela nutně. Já mám pocit z Egypta, že prakticky to nelze, že jakmile člověk neignoruje úplně obchodníka, tak ho vždycky nějak drapne a snaží se mu ten či onen produkt vnutit.
3: Buďme co nejvíce vyhýbaví. Na otázku, kam jdeme, klidně odpovězme nikam. Ono to vypadá nezdvořile, ale člověk neví, jak se bránit těm útoků. V některých oblastech světa je těch útoků a těch ataků, i když jsou jenom verbální, nesmírné množství. Musíme připomenout, že v Egyptě platí zákon, který dohazovačům zakazuje obtěžovat turisty a že ty jejich metody jsou velmi sofistikované a že se jim těžko ubráníme a hlavně těžko rozlišíme, kdy jde o to přátelské a kdy jde už potom o to obchodní.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Dívka Gloria od Vítězslava Vávry právě dozněla na Českém Impulzu a já už mám pro vás připravenou hudební dvojici. Budou to nádherné písničky. Nádherný den od Václava Neckáře a Věry Špinarové a jako první nádherná láska od Pavla Nováka. Této nahrávce je právě dneska 55 let.
1: Hudební dvojice
2: Anet, co mají písničky společného?

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Hezké odpoledne. Meteorologové zpřísnili varování před

0: Miloš Vystrčil jede na Tchaj-wan za hodnotami i biznesem. Tak alespoň vysvětluje cestu, na kterou vláda odmítla předsedovi Senátu poskytnout vládní letoun. Zhruba 50členná delegace tak nakonec letí přímou komerční linkou. Ve skupině mezi nimi jsou i podnikatelé a zástupci univerzit. Podle Vystrčila tato cesta Česku přinese užitek i autoritu. Médiím před odletem na pražském letišti řekl, že jede na Tchaj-wan dělat hodnotovou pragmatickou politiku.
1: Protože jednak jedu do demokratické země a je důležité v dnešním geopolitickém světě, aby demokratické země spolupracovaly, a jednak tam jedu na pomoci tomu, abychom navazovali vztahy na úrovni univerzit a na úrovni podnikatelské. Tchaj-wanci vytvořili v České republice svými investicemi více než 24 000 pracovních míst.
0: Podle Vystrčila v obchodní výměně mezi Českem a Tchaj-wanem převládají technologicky vyspělé výrobky. Český beach volejbal si připsal další úspěch. Ondřej Perušič a Jiří Sedlák porazili v semifinále turnaje Pro Tour Elite v Ostravě Američany Taylora Kreba a Andyho Beneše 19-21, 21-12 a 15-13. Odpoledne se v areálu pod Vysokými Pecemi v Dolních Vítkovicích utkají o titul s vítězi zápasu mezi švédskými obhájci titulu Davidem Amanem a Jonathanem Helvigem a Katařany Šarífem Janusem a Ahmedem Tyjanem. Jakub Menšík má před sebou klíčový zápas. Český tenista bude dnes od 16 hodin na Roland Garros hrát o postup do premiérového grandslamového čtvrtfinále. 20-letý rodák z Prostějova narazí na antukových dvorcích v Paříži na nasazenou jedenáctku Andreje Rubljova z Ruska. Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse je v osmifinále grandslamu podruhé. Postoupil do něj také letos na Australian Open, kde ale musel před utkáním se Srbem Novakem Djokovičem odstoupit kvůli zranění břišního svalu. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Pěkné nedělní odpoledne přeju, zprávy ve 2 hodiny jsou za námi, s vámi je Lenka Haluzová a hodinu nám otevírá Lešek Semelka písničkou Jména. Příjemný poslech.

kladí. Hezkou poslední květnovou neděli na Českém impulzu právě dozněla písnička Toulavý valčík od Lenky Filipové. No a k nedělnímu odpolední, tak jako vždycky, připojíme i tip na pěkný výlet. Na Křemešník vyrazíme, na Vysočinu, mají tam léčivou studánku. A na co ta její voda pomáhá, tak to si povíme za chvíli v pořadu Máme Česko rádi, ale předtím pouštím třeba ještě Michala Davida s písničkou Céčka sbírá Céčka.

0: Krásnou neděli s datem 31. května vám přeju. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, kde hrajeme jen to nejlepší z let 60. až 80. Za chvíli třeba píseň Hajného a dcer, anebo snad jsem to zavinil já. Ale předtím jdeme na výlet. Hana Kracíková využije rostoucích teplot.
1: Máme Česko rádi.
2: Teploty s postupujícím jarem stoupají, vítr se utišuje a přichází čas na pořádné výšlapy. Mirek Tausik z klubu českých turistů dnes šlape nahoru Křemešník na Vysočině a já ho tam volám. Vítejte na lince.
3: Dobrý den. Tak já se dnes asi zapotím, moc kilometrů do kopce ještě letos nachozeno nemám. Křemešníka jdeme u Pejru neboli u Pelhřimova a věřím, že posluchače tahle hora zaujme.
2: To určitě. Je zajímavá nejen jako výletní cíl, je i trochu záhadná. Mezi tajemné patří zdejší zlatá neboli zázračná studánka.
3: 100% souhlasím. I když pramenů na Křemešníku najdeme víc a nejen zlatá studánka je léčivá. Ovšem ta je teda mimořádně léčivá. Voda z ní prý vyléčí úplně všechno. Traduje se dokonce, že v polovině 19. století místní obyvatele ochránila před epidemií cholery.
2: Mirku, já mám ještě dotaz na zlatou studánku z jiného soudku. Voda ze studánky vyvěrá jen část roku, a to pravidelně, vždy od Vánoc nebo ledna do června. Ví se proč?
3: Přiznám se, že i když jsem to hledal, tak jsem to prostě nenašel. Ale ještě vám povím o stříbrné studánce. V té teče voda po celý rok, je mírně radioaktivní a voda obsahuje opravdu stříbro. A proto se nekazí. Dokonce si ji nechávali dovážet námořníci, aby jim vydržela při dlouhých plavbách. No a já už se s vámi dneska rozloučím.
2: A ještě dodám pro výletníky z řad našich posluchačů, že cestou na Křemešník uvidí nejen studánky, ale i křížovou cestu s Božím hrobem, barokní chrám Nejsvětější Trojice nebo takzvaný větrný zámek z Havrany nad Cimbuří. A nahoře je pak rozhledna Pípalka. Hana Kracíková a Mirek Tausik, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: od whisky.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Eva Pilarová právě dospívala na českém Impulzu písničku Láska je láska. Přeju vám krásné nedělní odpoledne. Blíží se nám 15. hodina, ale před zprávami si ještě budeme hrát a připravená už je pro vás i Impulzovic krabička. Takže představuje Dalibor Janda a to svoji vlastní píseň a bude to Stoletý starec. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Když dovolíte, dneska dám výjimečně jednu svou a dokonce si rád s vámi poslechnu. V rádích ji totiž slyším jen málo kdy a přitom já osobně ji považuji za jednu z nejlepších písniček, které jsem kdy naspíval. Navíc mám rád její text. Stoletý stařec se hrál v roce 1987 a když ho budete pečlivě poslouchat, tak z něj vycítíte, že takové písně poví o těch časech víc než většina odborných studií. Takže Stoletý stařec.

0: Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty šíhleníčkám jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
2: Hezký den. Česká demokracie slaví významné výročí. Před 30 lety si občané poprvé volili zástupce do sněmovny samostatného státu bez Slováků. Triumfovala tehdy ODS premiéra Václava Klause. Těsně porazila konkurenční Zemanovu ČSSD. Protože vítězství ODS bylo nečekaně těsné, Klaus se pro následující období musel spokojit s menšinovou vládou po boku KDU ČSL a tehdejší ODA. KSČM odmítá měnit rétoriku kvůli trestnosti propagace komunismu. Nedávno zavedený trestný čin pokládá za snahu diskreditovat radikální levici, řekl to nově zvolený předseda komunistické strany Roman Roun. Delegáti víkendového sjezdu během dneška zároveň dokončili volbu místopředsedů. O letních prázdninách čekají řidiče dopravní omezení na dálnicích. Ve Středočeském kraji bude pokračovat oprava mostu Šmejkalka na 24. kilometru D1, která začala loni v květnu. Stavbaři teď budují mostní konstrukci v části na Prahu. Hotovo má být do konce prázdnin. V létě by měla začít oprava víc než 13-kilometrového úseku dálnice D11 mezi Poděbrady a Sackou. Na D5 se pak začne ředitelství silnic a dálnic v červnu opravovat levou část ve směru od hranic s

0: O tom agentura PAP s tím, že omezení se netýká barů, hospod ani restaurací. V pondělí bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm, ojediněle ještě i s bouřkami a s teplotami od 17 do 22 stupňů.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Zprávy v 15 hodin jsou za námi, děkujeme za ně do redakce zpravodajství. Já jsem Lenka Haluzová a budu vám celé nedělní odpoledne hrát ty největší české a slovenské hity 60. až 80. let. Hodinu nám otevírá Petra Janů s písničkou Ještě se mi směj.

Jitka Zelenková právě dospívala písničku Když se narodíme. Krásnou neděli, posloucháte Český impuls, rádio pro radost života. Pokračujeme v našem víkendovém hlasování. Na ručičkových hodinách si ceníme eleganci. Digitálky ale podvědomně považujeme za přesnější. Máte radši ručičkové nebo digitální hodiny? Hlasujte v naší anketě na Facebooku na adrese www.facebook.com/Český impuls anebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981. Teď pro vás bude zpívat Lucie Bílá písničku Amor Magor.

0: Krásnou neděli s datem 31. května vám přeju z Českého impulzu. Hrajeme vám rádi a jen to nejlepší, co máme z let 60. až 80. a připravujeme pro vás i hudební dvojici. Tentokrát to budou písničky spojené rokem vzniku a tím je 1970. Jedna z nich bude od Valérie Čižmárové a ta druhá od Petra Spáleného. Které dvě to budou, to se dozvíte za nějakou čtvrt hodinku. Teď Karel Gott a Ráno jedu dál.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

protože mapu lásky vlastním.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Písnička Mně vyšla hvězda supernova od Marie Rotrové právě dozněla na Českém impulzu a pro vás už je nachystaná hudební dvojice. Budou to písničky z roku 1970. Zazní Trápím se trápím od Petra Spáleného a jako první Léta letí od Valerie Čižmárové. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Hudební dvojice
4: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezký den. Do Česka dorazily bouřky. Podle předpovědi je místy doprovází až 40 mm srážek, tedy na každý metr čtvereční dopadne na 40 litrů vody. Přidávají se i víc než 2 cm kroupy a vítr o rychlosti až 90 km za hodinu. Český hydrometeorologický ústav ještě včera tak silný vítr ani tolik deště nečekal. Upozornění na bouře platí pro téměř celé Čechy a jihozápad Moravy. Kvůli přívalovým liákům se můžou objevit lokální záplavy. Dá se čekat i padání větví ze stromů. Zájem o náhražky cigaret roste mezi mladými Čechy. K elektronickým cigaretám a nikotinovým sáčkům se přiklánějí hlavně lidé od 15 do 24 let. Po těchto alternativách sahá až čtvrtina z nich, jak vyplynulo z národního výzkumu Státního zdravotního ústavu. Mezi uživateli nikotinu pak mají stále největší zastoupení kuřáci, kterých je přes 22%. Státní zdravotní ústav se proto snaží prosadit důraznější ochranu mladých. Volá po regulaci příchutí, reklamy i designu výrobků. Právě dnes je Mezinárodní den bez tabáku. Brennerská dálnice zažila

0: světa. V Praze na Letné právě vítají v přípravě Kosovo. Reprezentanti se chtějí před odletem do Ameriky vítězně rozloučit s fanoušky. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm, ojediněle ještě i s bouřkami. Odpoledne a večer se začne obloha vybírat. Ve srovnání s dneškem se ochladí na 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Krásnou neděli, je krátce po 16. hodině. Zprávy jsou za námi, před námi je hodina plná zábavy v podobě těch nejlepších scének z minulého týdne. Předtím ale trocha muziky, první písnička, která po 16. hodině zazní, jsou Knoflíky lásky od Ivety Bartošové a Petra Sepešiho.

0: Pěknou neděli, právě dozněla písnička Neopouštěj od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Vy posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Krásné odpoledne, dneska je to 12 let, co odešel herec Jiří Bruder. Jak si umělec poradí s Felixem Holzmannem, když mu vtrhne na jeviště? No tak to je pořádně tvrdý oříšek. Posuďte sami, jak se to právě panu Jiřímu povede.
1: Vše připraveno, prosím. Děkuji. Je mi velikou ctí stanout konečně na těchto prknech jako umělec a zasvívat vám píseň, kterou zpíval můj veliký vzor.
2: Promiňte, prosím, já jsem chtěl využít té příležitosti, aby stručně ohlásil něco obecenstvu. Jestli byste dovolili nás jenom několik slov.
1: A je to důležitý zrovna teď, nezlobte
2: se. Ano, je to důležité, takže bych stručně ohlásil, jestli dovolíte, hned zas můžete mluvit dál, hned to bude, prosím.
1: No tak prosím, já počkám. No.
2: Ano, děkuji. Vážení občané, dovoluji si vás upozornit na naši novou provozovnu Klobotechna, ve které zhotovujeme dámské kloboučky přizpůsobené k vizáži každé naší zákaznice, takže kloboučky jsou mimořádně slušivé, hlavně na hlavě, a proto chcete-li mít moderní hlavu, přijďte prosím k nám, my vám ji zrichtujeme. Je to Klobotechna Praha 3 Máchova 12. Děkuji, to bylo všechno. Jestli dovolíte, zde vizitka naší provozovny, o kterou si bude mít zájem i vaše manželka, jestli jste ženatý teda. No a když ne, tak jistě aspoň tak trochu do toho fušujete, že ano, takže to jistě uplatníte, ano.
1: Já to manželce vyřídím.
2: Ano, ano.
1: Jestli jsem dobře rozuměl, jedná se o zhotovení dámských kloboučků, že ano?
2: Tak nějak, ano, teda přesněji řečeno, jestli dovolíte, přesněji řečeno, formujeme hlavy, chci říct, tedy formujeme klobouky, až ty hlavy jsou tvrdý, to by mě nešlo, že ano? Formujeme klobouky na hlavy našich zákazníků dle našich vlastních návrhů individuálně k zákazníkově vizáži.
1: A to znamená, že si vaše zákaznice nemohou vybrat sami nějaký hotový klobouk?
2: No tak to právě není třeba, pane recitátore. Protože naše zákaznice se mohou spolehnout na vkus našich odborníků, že ano? Kteří sami nejlépe vědí, co ta či ona fyziolinie, co ta či ona fyziokolonie, co ta či ona... No zkrátka, co každý ksicht potřebuje, že ano?
1: To se dá jen tak podle pohledu poznat, co komu sluší?
2: No tak podle pohledu odborník už tak pozná podle typu zákaznice.
1: Podle typu?
2: No podle typu, ano. Tak pojďte, jestli dovolíte, tam tak názorně trošku ukážu.
1: Ale ne, není třeba,
2: ne, já tady mám spíš.
1: Já vypěhne,
2: tak kdybyste například vy jako žena s takovýmhle nosem nosil tadyhle nějakou širší kremku, asi takhle, podržte to, já mu ukážu zrcátko.
1: Ale prosím vás, já vám
2: chci ukázat zrcátko, ale přece jenom lepší, když to přímo uvidíte, počkejte, kam přece vás to... Ne, hned to bude, podržte to takhle chvilenku, tadyhle si podržte, já se vám podívám, kde máte zrcátko.
1: Já ho nepotřebuji,
2: prosím. Ustavám, no. A teď se jen tak letmo podívejte, abyste viděl, jak taková krempa dovede stlumit i takový vyčnívající nos dlouhej, jako je ten váš. Víte to? Teď kdybych tu krempu ještě trochu zešířil, asi takhle, pojďte zrcátko, takhle kdybych tu krempu trochu zešířil, vidíte, tak byste vypadal skoro jako normální člověk, vidíte to? Rozhodně by vám to šlo líp, než kdyby se mě, řekněme, tady nějaký bombolik takhle, který by nic nezakryl.
1: Ale to se takhle nedá znázorňovat, pane.
2: Nedá znázorňovat, jako musíte mi trochu fantazie představit si tady takovou krem. Tak počkejte, jestli dovolíte, tam to ukážu trošku názorňovat. A teď se podívejte, jak by vám ta krempa, ten nos krásně stlumila. Že tady máte tu krempu, vidíte to?
1: Ale prosím vás, to se takhle nedá posuzovat. Zaprvé je to pánský klobouk a potom nejsem žena.
2: Ale jaký mám pánský nebo žena, pane, teď musíte mít trochu fantazie. A počkejte, já tady mám nahoru takovou...
1: Ale prosím
2: takovou
1: vás, nechte to,
2: já to neskutečně. Ono je lepší, to přímo uvidíte, no prosím. A teď se podívejte, jak by vám takový klobouk s krempou krásně slušel, vidíte? Ten nos už vám tak nevyčnívá a dělá mnohem splastnější dojem. Vidíte to?
1: Prosím vás, že by mi tohle slušelo zrovna.
2: Nezapomeňte, že to ještě není hotový klobouk, jo? Až to trošičku zmodernizuje, dá se tomu nějaká fazonka, nebo tak vypadá to zase jinak, že ano? A nebo k vám se dá eventuálně zkusit i ten model Diblík, že ano? To je tohleto, že ano? Vypadá taky velice apartně, že ano? Víte?
1: Prosím vás, tohle přece není nic krásného.
2: Vám říkám, že to ještě není hotový, pane, až sem přijde nějaká ta mašle, nějaká zelenina, tak vypadá to zase jinak, že ano? Ale rozhodně by vám jako ženě s takovýmhle nosem nějaký klobouk bez krempy už tak nešel. No podívejte se, kdybyste chtěl nosit klobouk bez krempy. Už to není ono tohle, vidíte? To by se snad jen ty cípy museli dát obráceně, že ano, takhle nějak, aby právě ten přední cíp trochu odvrátil pozornost od toho vašeho nosu, že ano. V tom cípě ovšem jde zadní cípel zbytečnej, protože vzadu žádný nos nemáte, takže by se to dalo zkusit i bez toho zadního cípu, asi takhle nějak, aby to právě studilo zvuče.
1: Pána, to se přece nedá nosit, tohle.
2: Vám říkám, že to se musí vyzkoušet všecko, že jo? Třeba ten model žužu nebo tak, že ono vypadá taky velice aparte, to se musí všechno...
1: Ale já přece nemůžu nosit dámský provedení, jsem muž.
2: Ale muž nebo žena, pane, vám říkám, musíte mít trochu fantazie, pane. Tak počkejte, já tady mám nahoru takovou dámskou paruku.
1: Buďte tak laskavý,
2: pane. Vážně, já vám jenom chci ukázat, že i takový obličej, jako máte vy, může mít klidně nějaká starší matrona, která potřebuje užívat se tak rychle, prosím. A teď se podívejte.
1: Krista pána, vypadám jako strašidlo.
2: To dělá ten váš nos šerenej, že ano? A potom tahle paruka vám taky moc nejde. Počkejte, já mám tady jinou, já vám ukážu tahle.
1: Jo, tak vy si myslíte, že je ta paručka slušivá, jo?
2: No já ne.
1: Já si vyzkouším na vás, jo?
2: No já ne, pane.
1: Tak, možná, no. Že by vám k tomu taky slušel knírečet.
2: Pardon. Jedná se patrně o blázna, který utek z nějakého léčebního ústavu, že jo? Kobotekra. Já tady mám zpívat, že ano? Vteřinku,
3: prosím. Sichr, říkali přece výslovně, že ten chlap dělá voloviny s kloboukama.
1: Ne!

0: Posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Za chvíli nás čeká další scénka a v té nám paní Halina Pavlovská poradí, jak přežít rozvod. Ještě předtím si ale budeme trochu hrát, a to třeba písničku Křídla iluzí od Václava Neckáře.
1: Český Impuls, rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kniha vázaný v kůži. Kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Krásné nedělní odpoledne. Na Českém impulzu právě dozněl náš song od Karla Gotta a Marcely Holanové a my jdeme na další porci zábavy. Halina Pavlovská nám ukazuje cestu, jak vybruslit z rozvodu se ctí. I tentokrát paní Halina přichází s neotřelým řešením.
1: Tak co udělat, když chcete přežít rozvod? Naše rada zní, pořiďte si atrapu. Ne otrapu, ale atrapu. To znamená, že byste si měli zajistit muže, který dobře vypadá, umí se chovat a nic po vás nechce. Toho můžete okamžitě po odluce předvést svému okolí a prozradit, že teď už patříte zase jenom jemu. Po této lži pak můžete pozorně a nenápadně zmapovat terén, jestli by se tam někdo, komu byste mohla patřit, náhodou opravdu nenašel. Atrapa se mimochodem hodí pro porozvodové trauma, které musíte prožít se společnými přáteli. Ti totiž najednou neví, jestli si mohou vás i vašeho ex-manžela pozvat společně na mejdan. Nevědí, jestli vám nebude vadit, že si začali tykat s manželovou novou ženou. A tápou v nejistotě, jestli zase nebudete myslet na sebevraždu, když uvidíte, jak vypadá váš ex-manžel vedle mladé krasavice vesele a svěže. I vaše nejlepší přítelkyně, když nemáte atrapu, podlehne chmurným myšlenkám, jestli vás její muž neutěšuje příliš náruživě. A protože se vám díky traumatu podařilo zhubnout a koupit si sexy tričko, tak ji napadne, že jste nezadaná, muže dychtivá sokyně a že by vás měla ze zorného pole svého manžela bezpečně odstranit. Atrapa se prostě hodí. Šéf nebude mít dojem, že jste nevýkonná, protože myslíte jen na svou tragédii. Známí vás nadšeně pozvou na hory, a když vás i vaše nejlepší kamarádka bude podezřívat, tak si zaslouží, abyste jejímu manželovi vysvětlila, že muž vedle vás je jen atrapa. Že jste rozervaná, zoufalá a potřebujete utěšit. A že jediný člověk, který by vám mohl pomoci, je právě on. A protože, a to si myslí po rozvodu skoro všechny ženy, jsou téměř všichni muži zločinci, tak vás manžel vaší dobré, podezřívavé kamarádky utěšovat bude a bude to trvat tak dlouho, dokud mu jeho žena v zoufalství neřekne. Tak jdi už konečně a on půjde a budete ho mít doma. Jedna moje kamarádka měla moc hezkou atrapu. Za její dcerou totiž přišel kamarád a zeptal se, je Iveta doma? A moje kamarádka si mladíka dobře prohlédla, usmála se vyzývavě a s praxí o 20 let větší, než měla její dcera, otevřela dveře úplně do kořán a řekla, ne, Iveta není doma. Chcete jít dál? A mladík šel a měla ho tam 2 roky.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko litr s apkou za 8,90. A svianský más půl litru jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezký den. U Borošova nad Vltavou u průmyslové zóny se srazily auto a autobus. Podle prvních informací od policie se na místě zranilo zřejmě víc než 10 lidí. V autobuse cestovali cizinci. Silnice 143 je zavřená. Podle krajských záchranářů operační středisko vyhlásilo mimořádnou událost. Na místě zasahují 3 posádky rychlé zdravotnické pomoci a 2 lékařské vozy systému Randevu. Ze Staré Karviné se zřejmě stane památková zóna. Rozsah ochrany ale bude nakonec nejspíš menší, než památkáři původně chtěli. Shodli se na tom zástupci státu, města i Národního památkového úřadu. Chráněná zóna má vzniknout na ploše mezi bývalým dolem Barbora, silnicí spojující Ostravu a Karvinou a šikmým kostelem. Právě v této oblasti připravuje developer stavbu průmyslové zóny. Plzeňský pivovar má novinku, plně automatizovaný sklad. Vejde se do něj přes 50 milionů piv. Systém dopraví lahve a plechovky od stáčecí linky až ke kamionu bez zásahu člověka.
2: První část skladu Pravzdroj zprovoznil před 3 roky. Druhá etapa pro 24,5 tisíce palet kapacitu více než zdvojnásobila. Celkem investoval téměř 1,5 miliardy. Systém zvládne za hodinu vyskladnit až 360 palet, tedy zhruba 11 kamionů. Denně odjíždí z pivovaru 250 až 270 kamionů s lahvemi a plechovkami. Automatizace řeší i nedostatek pracovníků. Celý skladovací komplex teď obsluhuje 8 lidí. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Fotbalisté Slovácka se radují. Zachránili se v nejvyšší soutěži. V odvetě baráže porazili Artis Brno 3-0 a navázali na výhru 4-1 v prvním zápase. Už včera účast mezi elitou potvrdila Ostrava výhrou 5-0 v odvetě na hřišti Táborska, které porazila celkově 8-0. Jediným nováčkem první ligy tak bude brněnská Zbrojovka, která jako vítěz druhé ligy vystřídá sestupující Duklu Praha. V pondělí bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm, ojediněle i s bouřkami a ochladí se, naměříme jen 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Je lehonce po 17.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

Písnička Nehrálo se o ceny právě dozněla na Českém impulzu. Blíží se večer, možná byste se večer rádi podívali na nějaký pěkný film, tak Saša Hemala pro vás listuje televizním programem, svoje tipy za pár chvil poví. Předtím ještě několik písniček, třeba Víš od skupiny Kex.

0: Hezkou neděli, máme 31. května, vy posloucháte Český impuls. Připravujeme pro vás další porci těch nejlepších českých a slovenských písniček z 60. až 80. let. V následujícím hudebním bloku zazní třeba písnička Už nejsem volná od Petry Janů, ale předtím Alexandr Hemala a jeho televizní tipy.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Detektivní případy inspirované tvorbou Hany Proškové již několik nedělních večerů zaměstnávají nejen kriminalistu Vašátka a malíře Horáce, ale též vás, televizní diváky. Dnes je na pořadu případ dvou sester, z níž jedna byla zavražděna. Chlapy střídala, jak se někdy handlivě říká, jako ponožky. Sestra ji neměla příliš v lásce a také ex-manžel se ocitá v hledáčku našich detektivů. Více už ve 20.15, kdy případ dvou sester začíná. Napínavé je to i v seriálu Jitřní záře, což je jméno malé holčičky, jejíž rodiče se snaží žít netradičním způsobem života. Ani do školy ji nechtějí zapsat. Jitřní záře ale trvá na docházce se spolužáky, i když všichni vědí, že její přijetí do kolektivu nebude zrovna jednoduché. Více už ve 20.20 na Nově v seriálu Jitřní záře. Když někoho Jack Sparrow na moři nepronásleduje, tak dozajista někdo pronásleduje jeho. A tím je dnes večer Will Turner, který dostal za úkol odcizit našemu kapitánovi kouzelný kompas. Více už pokračování Pirátů z Karibiku v epizodě nazvané Truhla mrtvého muže ve 20.15 na Primě. Přesto vám, přátelé, přeji klidný nedělní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: kousek cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Anta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Právě dozněla písnička Vojín XY hlásí příchod od skupiny Katapult. Nám se pomalu ale jistě blíží 18. hodina, ale do zpráv v celou si ještě budeme hrát, a to třeba písničku Kdyby se v komnatách, pohádková od Ivany Andrlové. Mezi 19. a 20. se pak můžete těšit na country, folk a trampské písničky. Já se s vámi pro dnešek loučím a budu se moc těšit zase příští víkend. Tak mějte krásný zbytek neděle. Za týden naslyšenou.

i vína. Mná se ve mně zhlídla, oči jako delie studny, vlasy jak havrení křídla. Dobře vím, co znamená pát do nástrah tíhčího klína. Nikdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký den. U Boršova nad Vltavou na Českobudějovisku se srazili autobus s autem. Záchranáři ošetřili 12 lidí, z nich jedna žena utrpěla těžká zranění a jeden muž středně těžká. Uvedli to záchranáři Jihočeského kraje, kteří kvůli havárii vyhlásili mimořádnou událost. Nehoda se stala za silného deště. Českem dnes postupují bouřky. Meteorologové upozornili na lijáky, kroupy a vítr o rychlosti až 90 km v hodině. Na Rolnické náměstí v Plzni se zítra po 15 měsících vrací hromadná a osobní automobilová doprava. Předseda Senátu Vystrčil před dnešním odletem nad Tchaj-wan řekl, že jeho cesta je hodnotová i pragmatická a míní, že Česku přinese užitek i autoritu. Obraz Josefa Čapka trhnul aukční rekord. Dílo s názvem Piják se dnes v Praze vydražilo za rekordních víc než 34 milionů korun v aukci Galerie Kodl. Olejomalba z roku 1919 přitom začínala na vyvolávací ceně 9 milionů. Piják je podle galerie vzácnou ranou prací Josefa Čapka. Malba zobrazuje muže u stolu s kloboukem na hlavě, zahleděného do sklenice vína. Obraz je příznačný pro Čapku v kubismus z přelomu 10. a 20. let 20. století. Varšava omezí dostupnost alkoholu. Od zítra začne v polské metropoli platit noční zákaz prodeje alkoholických nápojů v obchodech, kioscích a na benzinkách. Už v březnu o tom téměř jednomyslně rozhodlo varšavské zastupitelstvo. Prodej alkoholu nebude možný od 22 do 6 ráno následujícího dne. Jedinou výjimkou budou obchody v bezcelní zóně na letišti Friderika Chopina. Píše o tom agentura PAP s tím, že omezení se netýká barů, hospod ani restaurací. Kateřina Siňaková má čtvrtfinále čtyřhry na Roland Garros v kapse. Česká tenistka s parťačkou Taylor Townsend dnes porazili ukrajinsko-japonskou dvojici. V pondělí bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm, ojedině

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém,

Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vstup.

začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

Rádio Český impuls.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
1: Český impuls.

Auta a popílek, přiletěl motýlek, 17 let. Pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek ještě jsem neviděl, já ani svět. Všem klukům z ulice oči jen svítily, motýlka chytali snílci i rváči, s každým z nich posadili.

Kam z naší ulice auta a popílek odletěl

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký den. Jihočeští záchranáři ošetřili 13 zraněných po srážce autobusu s osobním autem u Boršova nad Vltavou. Jedna žena má vážná mnohočetná zranění, další muž se zranil středně těžce. Ostatní vyvázli z nehody s pohmožděninami a odřeninami. Pacienty přijali nemocnice v Českých Budějovicích a Českém Krumlově. Operační středisko vyhlásilo kvůli nehodě mimořádnou událost. Podle policie v zájezdovém autobuse cestovalo kolem 30 cizinců. Čtyři další cizinci jeli v osobním Mercedesu. Ke srážce došlo po 14:30 odpoledne. Právě Jihočeským krajem se prohnaly silné bouřky. Hasiči řeší následky, odklízejí spadané větve a čerpají vodu ze zatopených sklepů. Ke 16:00 odpolední měli přes 100 výjezdů, jak informovali na X. Do dnešní půlnoci platí na většině území Čech, vyjma části východních, výstraha před bouřkami. Platí i pro jihozápadní část Jihomoravského kraje a téměř celou Vysočinu. O letních prázdninách čekají řidiče dopravní omezení na dálnicích. Ve Středočeském kraji bude pokračovat oprava mostu Šmejkalka na 24. kilometru D1, která začala loni v květnu. Stavbaři teď budují mostní konstrukci v části na Prahu. Hotovo má být do konce prázdnin. V létě by měla začít oprava víc než 13-kilometrového úseku dálnice D11 mezi Poděbrady a Sackou. Na D5 se pak začne ředitelství silnic a dálnic v červnu opravovat levou část ve směru od hranic s Německem na Plzeň mezi kilometry 110 až 100. Tato rekonstrukce potrvá zhruba 4 měsíce. V Curychu už je rozhodnuto o bronzu. Medaily na hokejovém světovém šampionátu vybojovali v dramatickém souboji Norové, když v prodloužení porazili Kanadu 3-2. O titul hokejových mistrů světa si zahrají od 20:20 večer Švýcaři a Finové. V pondělí bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm, ojediněle ještě i s bouřkami a s teplotami od 17 do 22 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

Jedné dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedoví. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

Asi něco se jí přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Odvezte mě, prosím, domů, je to odtud necelých 5 mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví? Tam před tím domem zastavte, já za tátou teď musím domů jít. Tak zmáčknu klakson, zastavím a čekám, až jí přijdou otevřít.

Leč máte tedy zamračenou tvář. Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztratí.

0: jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím.
1: Rádio Český impuls. Hrajeme vám country, folk a tramské písničky.

0: letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
1: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký den. Bouřky na jihu Čech připravily o elektřinu na 10 000 odběratelů. Omezení dodávek se dotklo hlavně Českobudějovicka, na Strakonicku a Prachaticku, kde byly bouřky dřív, už se energetikům daří závady odstraňovat. Poruchy způsobily hlavně popadané stromy a větve. Kvůli tomu museli do terénu i jihočeští hasiči. Při dnešních bouřkách se pak v okolí Netolic na Prachaticku objevilo zřejmě slabé tornádo. Meteorologové hledají případné svědky a informace o škodách. Ze Staré Karviné se zřejmě stane památková zóna. Rozsah ochrany ale bude nakonec nejspíš menší, než památkáři původně chtěli. Shodli se na tom zástupci státu, města i Národního památkového úřadu. Chráněná zóna má vzniknout na ploše mezi bývalým dolem Barbora, silnicí spojující Ostravu a Karvinou a šikmým kostelem. Právě v této oblasti připravuje developer stavbu průmyslové zóny. Obraz Josefa Čapka trhnul aukční rekord. Dílo s názvem Piják se dnes v Praze vydražilo za rekordních víc než 34 milionů korun v aukci Galerie Kodl. Olejomalba z roku 1919 přitom začínala na vyvolávací ceně 9 milionů. Norští hokejisté slaví senzační bronz. Kanadu porazili na mistrovství světa v Curychu v utkání o třetí místo 3-2 v prodloužení. Severané tak získali první medaili v historii světových šampionátů. Vítězný gól v dramatickém zápase padl 3,5 minuty po konci normální hrací doby. Norové předtím ztratili dvoubrankový náskok až v samém závěru základní doby při hře Kanaďanů bez gólmana. Ve 2020 se pak domácí Švýcaři postaví Finům v boji o zlato. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm, ojediněle ještě i s bouřkami. Odpoledne a večer se začne obloha vybírat. Ve srovnání s dneškem se ochladí na 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
2: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Hrajeme vám slovensky. Každou hodinu na rádiu Český impuls.
1: Zem pradávných song v chladnom tieni tajomstiev na mapách je dávno nie.

0: Bavte se. Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.
1: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, kde není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Oprava dálnice D55 omezí provoz na Zlínsku. Mezi Hulínem na Kroměřížsku a Otrokovicemi je nutné od pondělí počítat s dočasnou uzavírkou některých dálničních nájezdů a sjezdů. Práce potrvají od 1. června do druhé poloviny července. Po celou dobu oprav zůstane dálnice průjezdná minimálně v režimu 1+1, tedy jedním jízdním pruhem v každém směru. Zatím je v provozu několik úseků dálnice D55 v Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském kraji. Po kompletní dostavbě v budoucnu propojí střední, jihovýchodní a jižní Moravu. Léčba roztroušené sklerózy ušla velký kus cesty. Mnoho pacientů už dokáže díky pokročilé léčbě žít téměř běžný život i roky po diagnóze. Nutné je ale dodržování zdravé životosprávy a zákazu kouření. Podrobnosti doplní neuroložka z Všeobecné fakultní nemocnice Eva Kubala-Havrdová.
2: My potřebujeme ovlivnit imunitní systém tak, aby nenapadal vlastní nervový systém. A protože dneska už je známo mnoho těch imunologických věcí, které se odehrávají v mozku, tak ta moderní léčba je zacílená proti některým molekulám, čili netlumí úplně celý imunitní systém.
1: Důležitým pokrokem je i zkrácení doby, po kterou nový pacient čeká na nasazení léčby. Od prvních příznaků to dnes průměrně trvá 6,5 měsíce. Už v mezidobí se ale pacientům začínají věnovat odborníci ve specializovaných centrech. Plzeňský pivovar má plně automatizovaný sklad. Vejde se do něj přes 50 milionů piv. Systém dopraví lahve a plechovky od stáčecí linky až ke kamionu bez zásahu člověka.
3: První část skladu Prazdroj zprovoznil před 3 roky. Druhá etapa pro 24,5 tisíce palet kapacitu více než zdvojnásobila. Celkem investoval téměř 1,5 miliardy. Systém zvládne za hodinu vyskladnit až 360 palet, tedy zhruba 11 kamionů. Denně odjíždí z pivovaru 250 až 270 kamionů s lahvemi a plechovkami. Automatizace řeší i nedostatek pracovníků. Celý skladovací komplex teď obsluhuje 8 lidí. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Bílý dům sepsul J.D. Vance. Představitelé Trumpovy administrativy doporučili americkému viceprezidentu, aby načas přestal používat sociální sítě. Vance na nich během schůzek tráví hodně času a má sklon hádat se tam se svými kritiky. Podle vysokých vládních činitelů je to pod úroveň funkce amerického viceprezidenta. Napsal o tom The New York Times s odvoláním na zasvěcené zdroje. Bílý dům zprávu popřel. Deník na svém tvrzení trvá. Norští hokejisté na mistrovství světa vybojovali historický bronz. V Curychu v utkání o 3. místo senzačně porazili Kanadu 3-2 v prodloužení. Norský hokej se v elitní divizi mistrovství světa pohybuje 41 let, ale až nyní se dočkal své první medaile. O zlato pak bojují domácí Švýcaři z Finy a během 1. třetiny branka nepadla. Jonas Vingegaard při své premiéře vyhrál Giro d'Italia. Dánský cyklista se tak stal 8. závodníkem, který zvítězil na všech 3 Grand Tours. Na cestě za triumfem si připsal 5 etapových prvenství. Český jezdec Jan Hirt ve 109. ročníku obsadil 12. místo a vyrovnal tak svůj 3. nejlepší výsledek na Giro. V pondělí bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm, ojediněle i s bouřkami a s teplotami do 22 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spánek, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Psychiatři v Kroměříži dostanou nový pavilon akutní péče. Ten poskytne 90 lůžek pro dospělé a 25 pro děti a dorost. Hotovo by mělo být letos v listopadu. Ředitelka psychiatrické nemocnice v Kroměříži Adéla Stoklasová nový pavilon vítá.
2: Roste počet duševních poruch, lidé potřebují péči psychiatrů a my potřebujeme poskytovat takovou péči, která je žádána, takže ty lůžka následné péče transformujeme v lůžka akutní péče.
1: Nová část kroměřížské psychiatrické nemocnice má začít fungovat za 2 roky. Celý areál je spádový pro zhruba 1 000 000 lidí a je jediný svého druhu ve Zlínském kraji. Policie na české dálnici zatýkala německého zločince. 45-letý muž je podezřelý z násilné smrti 38-leté ženy. Další 20-letou příbuznou muž zranil. Podezřelí i obě oběti jsou podle německé policie z Afghánistánu. Ujíždějícího cizince policisté ze společného německo-českého centra Petrovice-Švandorf vypátrali právě na dálnici v Česku. Následně ho zadrželi mezi Prahou a Brnem. Muž zůstává v celé předběžného zadržení, později ho převezou do Německa. Slušný člověk mezi námi je prezident Petr Pavel a bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Oba cenu dostali na festivalu Mezi ploty v Praze od skupiny Manifest 2025. Za tou stojí asi 11 občanských iniciativ. Ti uvedli, že nechtějí oceňovat politické funkce, ale chtějí poděkovat za snahu úsilí chránit hodnoty, které pomáhají držet společnost pohromadě i v době napětí a nejistoty. Miloš Vystrčil jede nad Tchajwan za hodnotami i biznisem. Tak předseda Senátu vysvětluje cestu, na kterou mu vláda odmítla poskytnout vládní letoun. Zhruba 50členná delegace tak nakonec letí přímou komerční linkou. Ve skupině jsou i podnikatelé a zástupci univerzit. Podle Vystrčila tato cesta Česku přinese užitek i autoritu. Médiím před odletem na pražském letišti řekl, že jede nad Tchajwan dělat hodnotovou pragmatickou politiku.
3: Protože jednak jedu do demokratické země a je důležité v dnešním geopolitickém světě, aby demokratické země spolupracovaly a jednak tam jedu na pomoci tomu, abychom navazovali vztahy na úrovni univerzit a na úrovni podnikatelské. Tchajwanci vytvořili v České republice svými investicemi více než 24 000 pracovních míst.
1: Podle Vystrčila v obchodní výměně mezi Českem a Tchajwanem převládají technologicky vyspělé výrobky. Norové získali první medaili z hokejového mistrovství světa. V souboji o 3. místo zaskočili favorizovanou Kanadu, kterou zdolali 3-2 po prodloužení a vybojovali bronz. Severani do poslední třetiny vedli 2-0 a nenechali se rozhodit ani kanadským vyrovnáním 8 vteřin před koncem běžné hrací doby. Vítězná branka padla 3,5 minuty poté. O zlato pak bojují domácí Švýcaři z Finy. Během prvních 2 třetin ale branka zatím nepadla. Z konečné nominace českých fotbalistů na mistrovství světa vypadla trojice hráčů. Do Ameriky večer nepoletí útočník Kabongo a záložníci Bucha s Ladrou. Trenér národního mužstva Miroslav Koubek zúžil kádr po vítězném přípravném utkání s Kosovem. Nejzkušenějším hráčem v kádru pro mistrovství je záložník Tomáš Souček. Nejlepším střelcem v nominaci je útočník Patrik Šik. Přes den čekáme deštivo a citelné ochlazení. Bude zataženo až oblačno s přeháňkami nebo i s bouřkami a s teplotami 17 až 22 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Zaspívejte si s námi. Český impuls. České písničky na váš večírek.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

jedno staré rádio. Až budu starý, mužem budu svoje místo mít. U okna kavárny Avion koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

růžem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem, budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už starý.

Tom zcela nečekaně žízeň mě přepadla. Vzhledem k této obtíži rozhodl jsem se ke kříži na pivo zajít.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Přes Čechy se během odpoledne a večera přehnaly silné bouřky, lámaly stromy a na jihu Čech přerušily dodávky elektřiny. Ty energetici postupně obnovují. Kolem 8:30 večer ještě bylo bez proudu na 1800 odběratelů. Zhruba 3 hodiny předtím, těsně po bouřkách, to bylo 10 000 odběrných míst. Poruchy způsobily hlavně spadané stromy a větve. Kvůli jejich odstraňování a také čerpání vody ze sklepů museli na jihu Čech do terénu hasiči. Do večera měli přes 200 výjezdů, nejvíc v okresech České Budějovice a Český Krumlov. V okolí Netolic na Prachaticku se pak odpoledne možná objevilo slabé tornádo. Meteorologové hledají případné svědky. Bouřky se v podvečer přehnaly i nad několika rakouskými regiony. I tam vichr vyvracel stromy a způsobil komplikace v dopravě. Na jezerech vodní záchranáři vyráželi na pomoc lodím, které se nemohly dostat ke břehu. Ve Štýrsku z přírodního zábavního parku v Mautern záchranáři evakuovali skoro 390 lidí, které v kopcovitém areálu s lanovkou zaskočil liják a vichřice. Blesk pak zapálil krytinu věže na zámku v dolnorakouském Dobersberg, kousek od hranic s Českem. A severně od německého Karlsruhe zemřeli při nehodě kvůli takzvanému aquaplaningu na mokré silnici 2 lidi. Na dálnici směřující na západ od Vídně pak popadaly stromy a poškodili několik aut. O službu Seniorbus v Brně je velký zájem. Tamní dopravní podnik proto ještě letos pořídí další 2 dodávky. Flotila tak bude celkem čítat 8 aut. Poptávka po Seniorbusu převyšuje nabídku. Někdy se zájemcům ani nedaří službu objednat. Šéf brněnského dopravního podniku Miloš Havránek říká, že zájem je i ze strany řidičů.
2: Ona je to specifická služba, protože normálně, když vezete víc lidí, že jo, tak ono s nima jako moc nemluvíte, že jo, jste v té uzavřené kabině. Tohle je bezprostřední záležitost, kdy to musí být lidi, kteří trošičku mají vztah k těm starším lidem a jsou ochotní jim pomoci.
1: Služba v Brně funguje 10 let. Seniorbus můžou využívat lidé nad 70 roků nebo zdravotně postižení. Maximální počet je 6 jízd měsíčně, jedna jízda stojí 50 korun. Pod Krušnými horami se rodí unikátní bezpečnostně zážitkový projekt. Půjde o areál, ve kterém návštěvníci prožijí extrémní situace. Od totálního blackoutu přes dopravní nehodu až po rozsáhlý požár.
3: Cílem bude naučit návštěvníky a zdaleka nejen děti reagovat na nečekané události. Areál vzniká v průmyslové zóně Triangle hned vedle dálnice D7. S projektem pomáhá integrovaný záchranný systém. Půjde tak nejen o virtuální realitu, která má nenadále situace modelovat, ale taky skutečná řešení a zážitky od hasičů, záchranářů nebo policistů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: O hokejovém šampionovi v utkání domácího Švýcarska s Finskem rozhodne až prodloužení. Během běžné hrací doby v Curychu gól nepadl. A norští hokejisté na mistrovství světa vybojovali historický bronz. V Curychu v utkání o 3. místo senzačně porazili Kanadu 3-2 v prodloužení. Norský hokej se v elitní divizi mistrovství světa pohybuje 41 let, ale až nyní se dočkal své první medaile. Z konečné nominace českých fotbalistů na mistrovství světa vypadla trojice hráčů. Do Ameriky neletí útočník Kabongo a záložníci Buchasla Drou. Trenér národního mužstva Miroslav Koubek zúžil kádr po vítězném přípravném utkání s Kosovem. Český celek se na mistrovství světa představí poprvé po 20 letech. Před začátkem šampionátu ještě odehraje v New Jersey 4. června tamního času generálku proti Guatemale. Pondělí bude zatažené až oblačné, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle bouřkami a s teplotami do 22 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

oči do kořán a v těch očích tání vešla jsi do mých bran, já tě pozval dál, jenže od těch chvil

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Léčba roztroušené sklerózy ušla velký kus cesty. Mnoho pacientů už dokáže díky pokročilé léčbě žít téměř běžný život i roky po diagnóze. Nutné je ale dodržování zdravé životosprávy a zákazu kouření. Podrobnosti doplní neuroložka z Všeobecné fakultní nemocnice Eva Kubala-Havrdová.
2: My potřebujeme ovlivnit imunitní systém tak, aby nenapadal vlastní nervový systém. A protože dneska už je známo mnoho těch imunologických věcí, které se odehrávají v mozku, tak ta moderní léčba je zacílená proti některým molekulám, čili netlumí úplně celý imunitní systém.
1: Důležitým pokrokem je i zkrácení doby, po kterou nový pacient čeká na nasazení léčby. Od prvních příznaků to dnes průměrně trvá 6,5 měsíce. Už v mezidobí se ale pacientům začínají věnovat odborníci ve specializovaných centrech. Květen se do policejních statistik zapíše černým písmem. Počet zemřelých při dopravních nehodách se oproti loňsku zdvojnásobil na 40 lidí. Vyplývá to z předběžných dat policie. Obětí nehod od ledna je už 142 a to je o 11 víc než loni za prvních 5 měsíců roku. Na počtu zemřelých při květnových nehodách i na celkovém počtu obětí letošních nehod se výrazně podílela úmrtí motocyklistů. Podle ČTK jich letos v květnu zemřelo nejméně 12. Od začátku roku dohromady už 24. Loni to bylo v tomto období podle webu policie pouze 10 motorkářů. Tragických nehod zranitelnějších účastníků silničního provozu, jako jsou právě motocyklisté a cyklisté, přibývá za slunného počasí bez dešťů. V celé Varšavě začíná platit noční zákaz prodeje alkoholu. Od pondělí musí v noci alkohol zmizet z nabídky obchodů, kiosků a benzinek. Barů, hospod a restaurací v polské metropoli se omezení netýká. O zákazu rozhodlo už v březnu téměř jednomyslně varšavské zastupitelstvo. Podle vedení polské metropole jde o reakci na hluk, veřejné rušení pořádku, intervence policie a bezesné noci obyvatelů města. Noční maloobchodní zákaz prodeje alkoholu platí už mimo jiné v Krakově nebo Gdaňsku a Štětíně. Na Slováky se žene další daňová smršť. Zdražit mají nákupy potravin i léků. V parlamentu je už ve druhém čtení návrh, který umožní samosprávám zvýšit daně z větších obchodních a podnikatelských nemovitostí.
3: Zaviesť sa má osobitná miestna daň pre obchody s predajnou plochou nad 500 štvorcových metrov. Dotkne sa nielen supermarketov a hypermarketov, ale aj stavebnín, záhradníctiev, predajní nábytku, lekární či fitness centier. Tieto prevádzky už avizujú, že novú daň premietnú do konečných cien pre zákazníkov, a to aj v segmente základných potravín. Hrozí aj zatváranie menej rentabilných obchodov na vidieku. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Hokejovými šampióny sú nakoniec Finové. Zvítězili nad domácími Švýcary v 10. minutě prodloužení. Norští hokejisté pak na mistrovství světa vybojovali historický bronz. V Curychu v utkání o třetí místo senzačně porazili Kanadu 3-2 v prodloužení. Norský hokej se v elitní divizi mistrovství světa pohybuje 41 let, ale až nyní se dočkal své první medaile. Přes den čekáme deštivo a citelné ochlazení. Bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo bouřky a naměříme 17 až 22 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Zase vidím za soumraku

0: jednu.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Přes Čechy se během odpoledne a večera přehnaly silné bouřky, lámaly stromy a na jihu Čech přerušily dodávky elektřiny. Ty energetici postupně obnovují. Kolem 8:30 večer ještě bylo bez proudu na 1800 odběratelů. Zhruba 3 hodiny předtím, těsně po bouřkách, to bylo 10 000 odběrných míst. Poruchy způsobily hlavně spadané stromy a větve. Kvůli jejich odstraňování a také čerpání vody ze sklepů museli na jihu Čech do terénu hasiči. Do večera měli přes 200 výjezdů, nejvíc v okresech České Budějovice a Český Krumlov. V okolí Netolic na Prachaticku se pak odpoledne možná objevilo slabé tornádo. Meteorologové hledají případné svědky. Bouřky se v podvečer přehnaly i nad několika rakouskými regiony. I tam vichr vyvracel stromy a způsobil komplikace v dopravě. Na jezerech vodní záchranáři vyráželi na pomoc lodím, které se nemohly dostat ke břehu. Ve Štýrsku z přírodního zábavního parku v Mautern záchranáři evakuovali skoro 390 lidí, které v kopcovitém areálu s lanovkou zaskočil liják a vichřice. Blesk pak zapálil krytinu věže na zámku v dolnorakouském Dobersberg, kousek od hranic s Českem. A severně od německého Karlsruhe zemřeli při nehodě kvůli takzvanému aquaplaningu na mokré silnici 2 lidi. Na dálnici směřující na západ od Vídně pak popadaly stromy a poškodili několik aut. O službu Seniorbus v Brně je velký zájem. Tamní dopravní podnik proto ještě letos pořídí další 2 dodávky. Flotila tak bude celkem čítat 8 aut. Poptávka po Seniorbusu převyšuje nabídku. Někdy se zájemcům ani nedaří službu objednat. Šéf brněnského dopravního podniku Miloš Havránek říká, že zájem je i ze strany řidičů.
2: Ona je to specifická služba, protože normálně, když vezete víc lidí, že jo, tak ono s nima jako moc nemluvíte, že jo, jste v té uzavřené kabině. Tohle je bezprostřední záležitost, kdy to musí být lidi, kteří trošičku mají vztah k těm starším lidem a jsou ochotní jim pomoci.
1: Služba v Brně funguje 10 let. Seniorbus můžou využívat lidé nad 70 roků nebo zdravotně postižení. Maximální počet je 6 jízd měsíčně, jedna jízda stojí 50 korun. Pod Krušnými horami se rodí unikátní bezpečnostně zážitkový projekt. Půjde o areál, ve kterém návštěvníci prožijí extrémní situace. Od totálního blackoutu přes dopravní nehodu až po rozsáhlý požár.
3: Cílem bude naučit návštěvníky a zdaleka nejen děti reagovat na nečekané události. Areál vzniká v průmyslové zóně Triangle hned vedle dálnice D7. S projektem pomáhá integrovaný záchranný systém. Půjde tak nejen o virtuální realitu, která má nenadále situace modelovat, ale taky skutečná řešení a zážitky od hasičů, záchranářů nebo policistů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Hokejovými šampiony jsou nakonec Finové. Zvítězili nad domácími Švýcary v 10. minutě prodloužení. Norští hokejisté pak na mistrovství světa vybojovali historický bronz. V Curychu v utkání o 3. místo senzačně porazili Kanadu 3-2 v prodloužení. Norský hokej se v elitní divizi mistrovství světa pohybuje 41 let, ale až nyní se dočkal své první medaile. Z konečné nominace českých fotbalistů na mistrovství světa vypadla trojice hráčů. Do Ameriky neletí útočník Kabongo a záložníci Buchasla Drou. Trenér národního mužstva Miroslav Koubek zúžil kádr po vítězném přípravném utkání s Kosovem. Český celek se na mistrovství světa představí poprvé po 20 letech. Před začátkem šampionátu ještě odehraje v New Jersey 4. června tamního času generálku proti Guatemale. Pondělí bude zatažené až oblačné, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle bouřkami a s teplotami do 22 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: České písničky 60. až 80. let. Rádio

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Vyšli ráno z Bernu, provádějí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve dvě.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Léčba roztroušené sklerózy ušla velký kus cesty. Mnoho pacientů už dokáže díky pokročilé léčbě žít téměř běžný život i roky po diagnóze. Nutné je ale dodržování zdravé životosprávy a zákazu kouření. Podrobnosti doplní neuroložka z Všeobecné fakultní nemocnice Eva Kubala-Havrdová.
2: My potřebujeme ovlivnit imunitní systém tak, aby nenapadal vlastní nervový systém. A protože dneska už je známo mnoho těch imunologických věcí, které se odehrávají v mozku, tak ta moderní léčba je zacílená proti některým molekulám, čili netlumí úplně celý imunitní systém.
1: Důležitým pokrokem je i zkrácení doby, po kterou nový pacient čeká na nasazení léčby. Od prvních příznaků to dnes průměrně trvá 6,5 měsíce. Už v mezidobí se ale pacientům začínají věnovat odborníci ve specializovaných centrech. Květen se do policejních statistik zapíše černým písmem. Počet zemřelých při dopravních nehodách se oproti loňsku zdvojnásobil na 40 lidí. Vyplývá to z předběžných dat policie. Obětí nehod od ledna je už 142 a to je o 11 víc než loni za prvních 5 měsíců roku. Na počtu zemřelých při květnových nehodách i na celkovém počtu obětí letošních nehod se výrazně podílela úmrtí motocyklistů. Podle ČTK jich letos v květnu zemřelo nejméně 12. Od začátku roku dohromady už 24. Loni to bylo v tomto období podle webu policie pouze 10 motorkářů. Tragických nehod zranitelnějších účastníků silničního provozu, jako jsou právě motocyklisté a cyklisté, přibývá za slunného počasí bez dešťů. V celé Varšavě začíná platit noční zákaz prodeje alkoholu. Od pondělí musí v noci alkohol zmizet z nabídky obchodů, kiosků a benzinek. Barů, hospod a restaurací v polské metropoli se omezení netýká. O zákazu rozhodlo už v březnu téměř jednomyslně varšavské zastupitelstvo. Podle vedení polské metropole jde o reakci na hluk, veřejné rušení pořádku, intervence policie a bezesné noci obyvatelů města. Noční maloobchodní zákaz prodeje alkoholu platí už mimo jiné v Krakově nebo Gdaňsku a Štětíně. Na Slováky se žene další daňová smršť. Zdražit mají nákupy potravin i léků. V parlamentu je už ve druhém čtení návrh, který umožní samosprávám zvýšit daně z větších obchodních a podnikatelských nemovitostí.
3: Zaviesť sa má osobitná miestna daň pre obchody s predajnou plochou nad 500 štvorcových metrov. Dotkne sa nielen supermarketov a hypermarketov, ale aj stavebnín, záhradníctiev, predajní nábytku, lekární či fitness centier. Tieto prevádzky už avizujú, že novú daň premietnú do konečných cien pre zákazníkov, a to aj v segmente základných potravín. Hrozí aj zatváranie menej rentabilných obchodov na vidieku. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Hokejovými šampióny sú nakonec Finu. Zvítězili nad domácími Švýcary v 10. minutě prodloužení. Norští hokejisté pak na mistrovství světa vybojovali historický bronz. V Curychu v utkání o třetí místo senzačně porazili Kanadu 3-2 v prodloužení. Norský hokej se v elitní divizi mistrovství světa pohybuje 40.